0: Před sebou vidíte unikátní technicistní stavbu navrženou architektem Karlem Hubáčkem. Tento rotační hyperboloid byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Zde výhled na město Liberec. Postoupíme dál.
1: Jo, kdyby tam tak vysílalo Rádio 1.
0: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: A jen teďka na nočním nebi.
1: Ahoj, ahoj.
2: Hoj, hoj, hoj.
3: Rádio 1.
1: Ahoj.

0: Come on, baby, light my fire.
1: Zpomal se, Káči. V jednom mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná moje

0: Takže zvuk
1: jede.
0: Kamera
1: jako jede.
0: 91,9 poprvé.
2: Rádio 1.

0: svet faky. Stačí subas, bullshit a fed. Im stačí kopák, prišli sa ožrať. Im stačí fed, bridge boy, poza. Si HM-ko hudby, len na to tak netlač. Druhý deťom, vibe Karlovy Vary. Pop starší, počuli už stokrát.
1: Želám ti, nech sa darí.
0: Gela, predložené vlasy z ruských panien pod obočím bikín. Perina kačičku, semenu z lososa, bublina potok,

0: Tohle škoda. Čekaj, takhle, no, to je pravda.
1: Ježiš, židle, dementní.
2: To jsou problém, ty židle.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: CNN Prima News se ohlíží za 6. rokem své existence a přináší vám unikátní kolekci zlomových událostí. Éra velké změny začala. Co to znamená pro Česko a na jakou budoucnost se máme připravit? Nad tím se ve speciálním vydání magazínu zamyslí prezident Petr Pavel, ministryně financí Alena Schillerová nebo influencerka Anna Marie Veselá. Exkluzivní magazín CNN Prima News je právě v prodeji za 129 korun.
3: Reklama na Radio 1.

Ačka, emblem česnácka a trojky, prsíčka, škoda, škoda, že nechápeš, co znamená feminismus, škoda, škoda, že tvůj mozek zná jen extremismus, blzující špatně, zakázat nic nemůže, bílá rodina vychová v rovnoci muže, Izrael super pozemek, oblékaj se do gala, byl zradý na to rozjet, podši už od

Já vás zdravím. Od mikrofonu se hlásí Martin Nouza. Máme pár minut po 6. hodině. Dneska si spolu budeme hrát až do 9. Tak přeju příjemný poslech. Posloucháte Rádio 1.

A nám právě dohrává Threat, Kanti a song Funny Girl, což je taková reworková verze. No a teďka už si dáme něco tady lokálního, kapela Piano, single Family. Víte si to?

Jo, jo, Happy End, kapela Family, kapela Piano, single Family, krásná věc desky, která vyšla v roce 2021. Dneska už novinka o české zpěvačky Beaty, Nepozvaným lidem. Stejná cesta.

brutální vývoj zpěvačky Beaty, teďka už taková experimentální poloha po docela popovým píčku Kreuzberg a teďka už Bad Kingdom aparát Lulus version, takový hezký na ráno.

OK, Giorgio, Milan Dream. Kdo mě poslouchá, tak ví, že poslední dobou tohodle elektronického producenta hraju fakt rád a hrozně moc se těším už za měsíc na brněnském popmes, že si ho konečně dám naživo. Jsem zvědavej, jak zahraje live, jestli to bude DJ set nebo nějaký live set. Uvidíme. No a my zůstaneme u producentů, producenta tentokrát českého a dáme si dnečka, dne jeho single z poslední desky. Single se jmenuje Romantic Options. Posloucháte Rádo 1 s Martinem Nouzou, je 6.30.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Další týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s 33. ročníkem festivalu Beseda, který se koná 31. července až 1. srpna v Tasově u Veselí nad Moravou. Do Tasova dorazí hypnotičtí Hordes Lords z Baltimoru, londýnská reperka Lady Likes, makeshift art bar z Belfastu, newyorkští pankáči Balaklava i Liturgy z Brooklynu v uhrančivém black metalovém setu. Zásadní přehled ale festival dává také o aktuální české a slovenské nezávislé scéně. Mezi 50 položkami programu najdete Načevu, Duklu, Anu Vaverkovou, Fulcruma, Mňaulau, Siu, Něco Něco nebo Taigé. Chybět nebudou ani debaty, podcasty, Art Café, Iniciativa pod svícnem, soutěž písničkářů nebo Úplně nahé divadlo. 31. července a 1. srpna výlet za detoxem a kulturou z jiného světa na moravský venkov. 50 položek programu a jedna dědina v rozšířeném vědomí. Beseda u BigBeatu.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na besedu najdete anatomický polštář od Connected. Zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Daniel Kelman Šálivá hra světla. Vydavatelství OneHotBook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Hilltop Pex Food Bag. Praktický obal na jídlo z nepromokavého materiálu s originálními vzory. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Radio1.cz.
2: No a na besedě se může těšit třeba na Mňaulau a single Spánok, který doufám, že už máte třeba za sebou a posloucháte Radio 1 s Martinem Nouzou.

Muramasa spojil síly s londýnským duem Led by Her na singlu Ninja. Skvělá věc. A teďka už Slow Motion Dancer, Boobier Kid, Bonnie and Clyde, 2025.

CD Nonstop. Domácí zpěvák a hudebník Jakub Koenig se prosadil už v minulé dekádě v projektech jako Kitchen nebo Zvíře jménem Podzim. Jeho solově debutové album Hvězdy z roku 2023 ze značky Animal Music zazní v souvislosti s jeho vystoupením na festival Beseda v Tasově. A to dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: Rádia 1.
1: Prosecco přesně v italském stylu?
2: To je Mionetto.
1: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
2: Mionetto.
1: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
2: Mionetto.
1: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
2: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Reklama na Radio 1.

Nám právě dohrává novozelandská parta Balu Brigáda, teďka taková hot kytarovka se singlem Backseat. Moc povedená věc. A jako další jsem si to připravil Sophie Curtis's Single Sisters. A nám už byla 7. hodina. Posloucháte Rádio 1 s Martinem Nouzou. Dneska má svátek Bohuslava. A přeju vám příjemný stávání po svátečním dnu.

Kellyn a jeho B-side projekt Skibime kdyby. Vlastně moc příjemná věc. A teďka už Anthony Směrek, nový single se jmenou. Já měl tu čest Anthony mu jednou přeskakovat nedávno ve Fuxu, je to skvělý týpek a dělá fakt super hudbu. Tak tady nový single se jmenou.

0: poprosím š jako škrr.
1: Rádio 1.
2: No to byl Anthony Směrek a teďka už novinka od známé party Kasabian, single Superpowers.

0: Rádio 1 On Stage. Záznamy koncertů na Rádio 1 v pravidelném čase. Každé druhé úterý od 22 hodin.
1: V úterý 7. července uslyšíte záznam vystoupení skupiny Himalayan Dalai Lama, které proběhlo roku 2021 na festivalu United Islands. Rádio 1 On Stage s Himalayan Dalai Lama. Úterý 7. července od 22 hodin.
0: Rádio 1.cz.
2: No a já si ten koncert Himalayan Dalai Lama moc dobře pamatuju. Byl jsem tam, tak se určitě máte na co těšit. A teďka už na Rádio 1 Bicep, Paper Cuts, klasika. Přeji hezký ráno.

byli Bicep. A teďka už novinka od Prawns Avery, single Watch Are You Sing.

0: No hele, jako fakt se s tou dobře jako kecá, když tam moc řečnej nejseš, ale já mám jako prvýma jako metodu na lidi, hele, řekni mi, který posloucháš rádio a já ti řeknu, kdo seš, člověče.
1: No, přece, Rádio 1 poslouchám.
2: Ale v tom případě to znamená, že seš...
1: No, otesáne, se rozumí, ne? Tepil jsem 16 piv, 4 zelený, snět jsem tacen chleba, 2 kila tlačenky, 3 cibule a tebe, kámo, tebe jaky sežeru.

0: shit is existential.
1: Robin, o tom je chce ven. A teď už Matyášovi kamarádi, novinka. Matyáše, když jsem mu psal, ať mi k tomu si něco řekne, řek mi, ať pozdravu svýho psa Josefku, tak zdravíme Josefku. A tady single Má blbá hloupost.

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka?
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální síti DAB+.
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.

0: Reklama Rádia 1.
1: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
5: Reklama na Radio 1.
6: A teďka už novinka. Mary in the Junkyard. Single plot.

Cloudy Sky, to je Tell You the Truth. Rád bych se opravil, není to kapela, je to jeden člověk, jak uvádí v bio na svý streamovací službě, kde se mu asi tohle stává často. A teďka už song od Sonic Youth a Kim Deal, Little Trouble Girl, hraju, protože jsem se vrátil teďka z Kvifu a minulý rok jsme tam byli na docela hezkém filmu, který se právě jmenoval Little Trouble Girls, byl inspirovaný touhle písničkou, tak jestli třeba na Kvifu jste, nebo se tam chystáte, nebo jedete zpět, tak to je jedna písnička pro vás.

Právě jenom dohrávají Sonic the Hedgehog, Kim Deal, single Little Trouble Girl. Jako další tu mám připravený francouzský duo, elektronický The Blaze, single She, skvělá věc. A já mám pomalu 8 hodinu za 5 minut, už se nám blíží. Posloucháte Rádio 1 s Martinem Nouzou, budeme tu spolu až do 9. Celý playlist můžete najít na webu Rádia 1.

0: jedno.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Velleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: CNN Prima News se ohlíží za šestým rokem své existence a přináší vám unikátní kolekci z zlomových událostí. Éra velké změny začala. Co to znamená pro Česko a na jakou budoucnost se máme připravit? Nad tím se ve speciálním vydání magazínu zamyslí prezident Petr Pavel, ministryně financí Alena Schillerová nebo influencerka Anna Marie Veselá. Exkluzivní magazín CNN Prima News je právě v prodeji za 129 korun.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Reklama na Radio 1.
10: A teďka už Angus and Julia Stoneovi single Living Underground.

0: dneska nějaký divný.
1: Jo, je nějaký divný. Jestli si třeba dáváte teďka kafe, tak snad není divný. Teďka už duo britské Mount Kimby a jejich novinka s názvem Monroe.

Právě dohrál Fred Again, Jimmy T. A teďka novinka o John Hopkinse z Imogen Heap, single Reckoning.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Pjatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz
0: Jedna reklama.

Australská parta Rufus the Soul, single Always. Tadle ta, řekněme, kapela, trio elektronický, jsou známí tím, že vždycky ukončují desky takýma velkolepýma trackama, ať to je jejich jedný z známějších songů Inner Bloom, nebo z následující desky, která vyšla potom. Tenhle ten single Always, skvělý, dlouhý elektronický dojáky. No a my si teď dáme další, a tentokrát od český kapely Birds and Friends, single Superhot, doslova super single, mám to moc rád.

0: Reklama Rádia 1.
1: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Vice DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
2: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
4: Reklama na Radio 1.
5: My si teďka dáme Fontaine DC, single I Love You, asi netřeba představovat, super věc.

A já už se s váma jdu pomalu rozloučit. Dneska jste poslouchali od 6 do 9 s Martinem Nouzou na Rádio 1. Celý playlist najdete na webu Rádia 1 pod mým jménem, všechny singly. Tohle byl Interpol, potom mám ještě připraveného Tomáše Havlena, single Montevideo a Mata 213, single Siluety, kde má na featu Tokyo Drift, proto se dá hlasovat ve Velké sedmě, také na webu Rádia 1. Po mně už Klára Velková a já vám přeju

hezký den, ať se vám den s datumem 7.7. povede. Přeju všechny lepší Bohuslavě, která má dneska svátek, a zase za 14 dní.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picaffa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
5: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A výváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
6: Reklama na Radio 1.

Tak máme úterý 7. července 9 hodin a 4 minuty a od mikrofonu Rádia 1 vás tuto chvíli zdraví Klára Vlková, přeji vám hezké ráno. My se slyšíme asi po měsíci, nebo možná je to ještě delší doba, nám teď pomalinku doznívají band, hrajeme si skladbu, kterou, jak jsem se teď dívala, tak už je vlastně stará 23 let, vyšla v roce 2003, má název Beautiful Otherness, no a za malou chvilinku už se podíváme za projektem Žitvom a skladbou All In a jinak během dnešního dne se nás samozřejmě čeká kulturní servis, pak také soutěž a jinak budeme především hrát, tak ještě jednou krásné ráno a hlavně příjemný poslech.

9 hodin a 8 minut nám na Rádiu 1 doznívá Šitvom. Hráli jsme si s kapelou All In a Fishing Remarkable. No a teď už se za chviličku rozesní zpěvačkám, o které jsem vlastně docela dlouho neslyšela, Clara Hill. My si budeme hrát její skladbu Better, která pochází z EPčka Harmony, které vyšlo na labelu Sonar Collective. No a ve skladbě Better ještě doprovodil Craig Azette.

0: jedno.
1: To víš, 18. Člověk by čekal, že už bude mít rozum a prdlajs. On si už zas do Prahy pozval ty divadelníky pouliční a performéry z celé Evropy, taky tu největší českou loutku, rodinej den bude dělat a grandfinále s galašou mu budou moderovat bratři v triku.
2: Joka!

0: Vyšehradském náměstí. Vstup volný. Program na zadezmi.cz. A mediálním partnerem je Rádio 1, ne?
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Reklama na Radio 1.

9 hodin a 20 minut nám na Rádio 1 doznívá Kubátkom a něco také z domácí produkce skladba If I Fall, ve kterého doprovodila zpěvačka Karolina Tremko, kterou budete znát možná z kapely Hard to Frame. No a my si za malou chviličku už podíváme za tentokrát dvojicí Bale and Nuage. Budeme si hrát jejich aktuální skladbu nazvanou Same Beat.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Další týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s 33. ročníkem festivalu Beseda, který se koná 31. července až 1. srpna v Tasově u Veselí nad Moravou. Do Tasova dorazí hypnotičtí Hordes Lords z Baltimoru, londýnská reperka Lady Likes, makeshift art bar z Belfastu, newyorkští pankáči Balaklava i Liturgy z Brooklynu v uhrančivém black metalovém setu. Zásadní přehled ale festival dává také o aktuální české a slovenské nezávislé scéně. Mezi 50 položkami programu najdete Načevu, Duklu, Anu Vaverkovou, Fulcruma, Mňaulau, Siu, Něco Něco nebo Taigé. Chybět nebudou ani debaty, podcasty, Art Café, Iniciativa pod svícnem, soutěž písničkářů nebo Úplně nahé divadlo. 31. července a 1. srpna výlet za detoxem a kulturou z jiného světa na moravský venkov. 50 položek programu a jedna dědina v rozšířeném vědomí. Beseda u BigBeatu.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na besedu najdete anatomický polštář od Connected. Zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Daniel Kelman Šálivá hra světla. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Hilltop Pex Food Bag. Praktický obal na jídlo z nepromokavého materiálu s originálními vzory. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Radio 1 CZ.

Krátce po půl desáté nám na Rádiu 1 teď to zněl Bonobo, hráli jsme si jim a single z jeho chystané desky Distance in Static, která by měla vyjít v září na labelu Ninja Tune. No a tahle skladba se jmenovala Me and You. No a teď už jsme se podívali za projektem Machine Drum, hrajeme si ukázku z jeho i mini LPčka Blooms a tohle je skladba Fade Away.

9 hodin a 40 minut nám na rádiu nám dozněly Snority a Digital Illusion, jejich společná skladba nazvaná Feel Slow Motion featuring Kacka. Ještě předtím jste možná poznali zpěvačku Táňu Lvovskou a skladbu Na konci tunelu a nyní ještě stále zůstáváme na domácí scéně. Hrajeme si Bratris a skladbu Closer, ve které vypomohli Roam in Reverse.

0: Hitparáda Rádia 1. Představujeme si novinky v Hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Nejprve manchestersko-berlínské duo Space Africa a skladba If This Is Hell. Simon Green neboli Bonobo ohlásil už svoje 8. album, které vyjde 11. září na Ninja Tune. Me and You, to je další novinka. Berlínský producent, multiinstrumentalista a violončelista Filip Johann Tim, ten je tady se skladbou Have You Ever featuring Coca. Zařazujeme si také květnový single manželského páru Keithe a Holly Kennifových, známých jako Mint Julep. Ten se jmenuje Next Life. A představujeme si také polského producenta Tomáše Spaderského, nebo je Inner In Life, Crush, novinka poslední. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na Phoenix Festival Regenerace 2026, který se koná od 17. do 19. července v Hamerském domku ve Valeči.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

Krátce před 10. hodinou nám na Rádio 1 doznívá Kurt Weill. Hrajeme si ukázku z jeho nové desky Philadelphia s Been Good to Me, která vyšla na konci letošního května. My si hrajeme konkrétně skladbu Chance to Bleed. No a já připomínám, že 2. září, což už je vlastně za chvíli, vystoupí Kurt Weill a The Violators opět v Praze, bude to v Arše Plus a také vlastně představí tohle nové album. No a my už jsme se podívali za takovou kratičku novou skladbou od Yipach, má název Cozy Corners.

Kulturní servis. Máme přesně 10 hodin, no a na řadě je kulturní servis pro dnešní den, to znamená úterý 7. července 2026. Začneme u festivalu a probíhá festival nového cirkusu na různých místech v Plzni. Dále také landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor Hradci Králové. No a knihovna na vlnách a Void Floating Gallery. Co nabízejí galerie Artoto Galerie v Uhelném mlýně Timo a Bude, The Chemistry Gallery, Pat Orton a Tvoje krev, moje růže. Pražský hrad, jízda na Pražského hradu, fragmenty paměti a svatovický poklad zrcadle současného umění. Galerie Středočeského kraje Melzer Kinsel Hilmar 1968 až 1978. Národní galerie Praha Veletržní palác František Kobliha a Cyklus Máj. Docs Hit by News, Galerie hlavního města Prahy knihovna. Expanze přírůzky 2013 až 2025. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, výstava Osudy psané válkou, českoslovenští legionáři Roztok a Želova. Rock Café, kolektiv autorů Wall of Hope. Kunsthalle Praha, Memory of Touch 1, sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, váza, symbol kultury a života. Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ země ze slunce. Meat Factory, Galerie Kostka, Borsos, Lorenz, Spectre in the Wedge. Nová budova Národního muzea, Czech Press Photo. Pragovka galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers, One Delay Spring. Pokračujeme galeriemi. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Miroslav Machotka, nekonkrétní obrazy konkrétního světa. Artium Bořislavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, má název Intervaly přítomnosti. Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. Karpuchina galerie, Natálie Pejchová a Stay in Touch. Veltržní palác, Tusculum a další místa v Praze a Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Martin Janíček a zvukové projekty. Galerie C12, Michal Sinek a After Image. Galerie Dolphinum Datas, Data and the Sovereign. Galerie etc. Art, Jiří Staněk a Kůže času v Koleji 1 a v Březnici. Jaromín 99, Vila Pelé, Antonín Střížek, Svět odvedle. No a Trafo Galerie, Dana Bartoničková a Jakub Titikalo. Fragmenty dne, světla noci. Co vás dnes čeká na Rádiu 1 od 6 hodin, to bude pořad Estro, od 7 hodin poté CD Nonstop dneska s Jakubem Koenigem a deskou Hvězdy. Od 8 hodin Velká sedma, od 10 Rádiu 1 On Stage, dneska záznam koncertu Himalayan Dalai Lama z roku 2021. Všechny informace samozřejmě také na www.radio1.cz. No a my už se za malou chviličku podíváme za deskym, budeme si hrát s klubu Elm.

10:45 nám na rádiu jedna dozněl Optimist. Hráli jsme si skladbu, která vyšla na konci letošního června, má název Fading. Ještě předtím to byly Panama a Amtrak, skladba Hummingbird a ještě předtím Dusky a Elm. No a teď už se nám rozezněly Catching Flies a skladba Care for You.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Prosecco přesně v italském stylu.
5: To je Mionetto.
4: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem.
5: Mionetto.
4: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
5: Mionetto.
4: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
5: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
6: CNN Prima News se ohlíží za šestým rokem své existence a přináší vám unikátní kolekci zlomových událostí. Éra velké změny začala. Co to znamená pro Česko a na jakou budoucnost se máme připravit? Nad tím se ve speciálním vydání magazínu zamyslí prezident Petr Pavel, ministryně financí Alena Schillerová nebo influencerka Anna Marie Veselá. Exkluzivní magazín CNN Prima News je právě v prodeji za 129 korun.
7: Reklama na Radio 1.

10 hodin a 24 minut nám na Rádio 1 doznívá Jorge Smith a hrajeme si skladbu With You. No a já připomínám, že právě Jorge Smith bude hostem festivalu Crape, který proběhne 14. a 15. srpna na letišti v Trenčíně. No a my se už za malou chviličku přesuneme za písím, který koncem loňského roku vydal Funny How EP. No a my si z něj právě teď hrajeme Shiny Happy Jungle.

0: Soutěž Rádia 1.
1: Máme krátce po půl jedenácté, před malou chvilinkou nám na Rádiu 1 dozněl projekt Weirdity a skladba Sweet Relief, no a teď už je na řadě dopolední soutěž na Rádiu 1. No a je tady také další týden soutěžního speciálu Kulturní léto a ten pokračuje s 33. ročníkem festivalu Beseda, který se koná 31. července a 1. srpna v Tasově u Veselí nad Moravou. Do Tasova dorazí hypnotičtí Horse Lords, londýnská reperka Lady Likes, Makeshift Art Bars Belfastu, pankáči Balaklava, které si právě teď hrajeme, i Liturgy v oranžovém black metalovém setu. Zásadní přehled ale festival dává také o aktuální české a slovenské nezávislé scéně. Mezi 50 položkami programu najdete Načevu, Duklu, Anu Veverkovou, Mjoulau, něco něco nebo Taige. Chybět nebudou ani debaty, podcasty, art cafe, iniciativa pod Svícnem, soutěž písničkářů anebo úplně nahé divadlo 31. července a 1. srpna, výlet za detoxem a kulturou z jiného světa na moravský venkov, 50 položek programu a jedna dědina v rozšířeném vědomí, beseda u bigbeatu.cz. A co můžete vyhrát? Dvakrát lístek na besedu, voucher v hodnotě 500 korun od Rockspring, audioknihu od vydavatelství One Hot Book, poukaz na 350 korun od Kava.cz, anatomický polštář od Connected a praktický obal na jídlo od pod 7 kilo. Telefonní číslo do studia je 210-323-919, no a všechno to, co jsem před chviličkou vyjmenovala, tak získáte nebo tak, kdo mi správně zodpoví a na otázku, kterou za chviličku prozradím. A ptáme se, besedu letos oblaží řádná hlukařina New Yorkské kapely Balaklava. Jaký je název jejich debutového EPčka z roku 2022? A buď je to za A Have a Taste, nebo za B Rage the Wage, a nebo za C Eternity Again. Tak ještě jednou a ptáme se na kapelu Balaklava, která na besedě vystoupí, jaký je název jejich debutového EPčka z roku 2022. Buď za A Have a Taste, za B Rage the Wage, a nebo za C Eternity Again. Tak pokud víte, tak volit na telefon číslo 210-323-919. Tak já už bych snad na telefonu měla mít prvního volajícího. Haló, haló, Rádio 1.
2: Čau, tady Miloš.
1: Ahoj Miloši.
2: Have a taste.
1: Je to tak. Tak moc gratuluju, stáváš se výhercem kulturního léta s besedou, získáváš dva lístky na festival a pak všechno to, co jsem říkala. Tak vydrž mi chviličku na telefonu, řekneme se, jak se to zvedneš.
2: Díky.

0: Reklama Rádia 1.
1: Drahagate. Existuje snad vhodnější místo pro rozeznění nejnitrnější emoce a ryzí zranitelnosti. Pro hořkosladké meditace o lásce, ztrátě i nepoznaném já, než naše milovaná továrna. Pražská hudební vizionářka Kate Le Bon se po 10 letech vrací do Prahy se svou 7. sólovou deskou Michelangelo Dying. Support Korut. Kate Le Bon 17. srpna v Meat Factory. Více info na meatfactory.cz.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
3: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
5: Reklama na Radio 1.

Ztrácím se v mase, vyprchávám, fade out. Brzdový světla, exit, way out. Vzpomínka na tebe hře i bolí. Ve světném zrcátku horizont hoří.

0: Klaus Hejtmánek uvádí
1: Odvážné karlovarské bublinky.
2: Máme tady úterý a je tady další díl karlovarských bublinek a mám tady svého oblíbeného a obvyklého hosta bublinek a to je bývalý palec Honza Škoda, který letos ve Varech má novou pozici, novou kariéru, protože už tady není jenom jako recenzent, ale je tady jako člen České televize. Čau Honzo.
3: Ahoj Veta.
2: Už nejseš můj spolubydlící, ty jsi v termálu, ty jsi povýšil, veď?
3: Je to tak, no, ale ještě jsem neubytovaný, tak jsem zvědavej, co mě tam potká. Těším se na bazén, těším se na wellness víc než na filmy možná.
2: Ale nikdo mi tady říkal, že termál má špatný snídaně.
3: Fakt. Já jsem slyšel, že oni mají nemoc dobrý snídaně těsně předtím, než začne festival. Ale v momentě, kdy jako odbije pátek zahájení, tak se jako, nevím, jestli se změní směny, nebo prostě jdou takzvaně do plnejch a zlepší se.
2: Že v termálu je plno významných hostů, tak chtějí mít dobrou reputaci na snídaní. My jsme jenom tady v termálu a zrovna skončil film nečekaně, takže možná budou malinko zvukové efekty, ale to patří, ne, k festivalu?
3: To patří k festivalu, to jsou ruchy, které ty musíš ocenit, ne?
2: No a co ty tady budeš dělat během festivalu?
3: Hele, já musím plnit vysílání. Ale doufám, že uvidím tak nějaký filmy, no já už jsem něco viděl teda předem, protože my vždycky dostaneme nějaký věci v takzvaných screenerech, aby jsme se mohli připravit na to, o čem tady budeme vysílat. Takže já už mám pár filmů za sebou. Ty jsi viděla jeden včera, ty jsi viděla Pramen, ne?
2: Já jsem viděla Pramen, těšila jsem se na to a musím říct, že jsem byla jako trošku zklamaná a zajímavý je, že jsem nebyla jako jediná, že opravdu nějak ta hromadná emoce, to zklamání, jako potom v filmu byla taková, že byl strašně vlažný potlesk, což ne.
3: Tleskla si ve stoje.
2: Je ti hrozně blbý se nepostavit, když jsi v desátý řadě před delegací a sedět tam, mi přišlo hloupý.
3: Já si pamatuju na video jedné mojí kamarádky, když tady premirovala Domácí péče s Alenou Mihulovou a Bolkem Polívkou a bylo standing ovation a ona jediná v řadě nestála a dělala takový jako eye roly. Jako statement, přesně takový jako eye roly do kamery, jakože vůbec nechápe, proč to lidi vstávají.
2: Nebylo to pro mě, to nebylo na standing ovation, ale stoupla jsem se takzvaně s davem, ale bylo mi blbý vůči té delegaci, protože i ten standing ovation jako byl velmi chladný. A jak si tě líbil Pramen? Stoupnul bys ses?
3: Já bych si nestoupnul, mi to přišlo slabý, mi to přišlo takový jako strnulý, zároveň hezky formálně zkonstruovaný, ale nic jsem z toho necítil. Je to taková za mě rozpohybovaná teze. Je to vlastně film, který je tak ten podtitul, který má Jejich těla naše pravidla a to je vlastně to jediný, co z toho nějak jako dostanete, ten jediný konflikt, ten jako souboj majority s minoritou romskou.
2: Ale jako zajímavý téma ohledně sterilizací, který se moc nespracovává, nebo jsem ho nikdy neviděla,
3: no,
2: jasně, mohlo
3: no, to
2: být zajímavější.
3: Takový to téma prostě.
2: Ale je to dobrý, já vím, nerad to si vyráš
3: témata, no,
2: ale
3: otevřený téma z časopisu, no z novin, dobře, no.
2: Ale dneska na snídani jsem potkala finského žurnalistu, který řekl, že jsem to velmi líbilo a že to je jeden z nejlepších filmů, co tady viděl.
3: Tady hrozně dělá ta atmosféra, no. Tady prostě, když se tady promítne třeba objektivně nemoc povedený film, ale má standing ovation, tak najednou jako máš to i ty lepší pocit.
2: Myslíš vlny?
3: Myslím třeba vlny, ano.
2: Vlny, které strhly tady asi k desetiminutovému standing ovation a vřískání, ale právě, že to včera na tom Pramenu nebylo, že tě to ani nestrhlo, že ten film tak jako udindal.
3: Asi lidi prostě už měli po tom prvním festivalovém víkendu, kdy těch událostí bylo milion, už byli takový asi jako unavený možná, nemyslíš?
2: Nebo to není tak dobrý film? Uvidíme, jaké budou recenze, zatím jsem nic nečetla.
3: Já taky ne.
2: A já dneska jsem měla vidět tři filmy, ale bohužel jsem ztratila tři lístky. Takže
3: jako vždy, jako každý rok.
2: Po druhý loni jsem ztratila a letos, takže se budu.
3: Mě se líbí, jak se tady fakt nic nemění.
2: Iveta ztrácí lístky. Tady bych chtěla apelovat na, pokud nás poslouchá vedení festivalu, prosím vás, už nedělejte ty papírové lístky, já to mám v aplikaci, mám to na QR kódu, to stačí.
3: To ano, ale prostě máš tady fyzický kinosály, máš tady fyzický fronty, máš tady fyzický lístky, prostě to všechno do sebe zapadá nějak.
2: Ale já si dneska bych chtěla na dokument o Báře Basikový, protože to je přesně ten film, na který já bych nešla do kina, nepustila bych to na červeném tlačítku, ale říkala jsem si, tady bude dobrá atmosféra.
3: Myslíš, že zaspívá na konci nebo na začátku?
2: Kolik
3: jich mužů tam bude? Já mám pocit, že celá protokolární řada bude zaplněná z bývalých vztahů, ale uvidíme, no.
2: Vidíme, ty na to nejdeš, předpokládám.
3: Já na to nejdu.
2: A je nějaký film, na který si chceš zajít?
3: Asi zajdu na Fjord, protože to vyhrálo Cannes, zajímá proč, proč. A musím říct, že jeden film jsem viděl ze screeneru, ale mám pocit, že to byla velká škoda. Jmenuje se to Na pořád a to vyhrálo v Cannes Uncertain Regard. A opravdu mě to překvapilo, je to byl po velmi dlouhé době filmu, který jsem si tak jako říkal, že konečně koukám na něco jako novýho, že ten film je ještě věc, která může překvapit, že se divím, že to vlastně nebylo v hlavní soutěži, no, je to takový film smutný o ztrátě, skvěle natočený a nejde na ruku. Nejde na ruku, má to finále, který člověka buď odbourá, nebo ho vůbec nepochopí, anebo zároveň.
2: A ještě zítra se potkáme na Trainspottingu.
3: Snad, no, podle práce. To určitě bude jako jedna z těch událostí festivalu. Oni těch jako návrhů tady mají letos nějak jako mám pocit docela dost, no, asi i vzhledem k těm hostům.
2: A to docela funguje. Já jsem byla už na absolventovi Mean Street a teď se dám Trainspotting a je to strašně zajímavý, včera jsem byla na Mean Street a za mnou seděl Harvey Keitel, celý ten film.
3: Otáčela se?
2: Ano, otáčela. Mě to, ke mně to bylo pak jako, měla jsem pocit, že jsem na 3D.
3: A byla až do konce?
2: Byl až do konce a pak se stoupnul a tleskal a bylo to strašně dojemný. Člověk je 88 let a...
3: Hele, oni ty dědové nějak zůstávají. Prostě zůstal Dustina absolventa, zůstal Harvina Mean Street. A když se zvíme Dakotu, ta řekla 3 věty a prchla. Ta na svůj film Materialist nezůstala.
2: Tak starý,
3: asi to není film jejího srdce.
2: Rádi se asi podívají znovu.
3: Jo?
2: Tak uvidíme, jestli... A nějak Jeslava taky zůstal na pramen. A nemusela.
3: No ještě by ne.
2: Tak jo, tak díky tady za hostování a pokud chcete Honzu vidět, tak se zapínejte od teďka Události v kultuře, protože Honza bude tam ten hlavní muž, co vám bude říkat o Karlových Varech. Máš vyžehlené košile?
3: Ty tak hezky přeháníš, ale nechám tě v tom.
2: Máš vyžehlené
3: košile? Mám vyžehlené košile, jsem ready.
2: Budou přeřeky?
3: Přeřeky, hele, kouzlo střihu snad zapůsobí tak, že ani přeřeky nebudou. Uvidíme.
2: Tak snad za tebou nebude stát paní Peterková a neskazí ti vstup.
3: Nebo ty.
2: Nebo já. Tak jo, tak to je všechno z dnešních Karlovarských bublinek.
3: Ahoj.
1: Odvážné Karlovarské bublinky.
0: Aneb zpravodajství z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Od 3. do 9. července, každý den v 11 a v 16 hodin na Rádiu 1.
4: Partnerem bublinek je Arthouse Hejtmánek, váš průvodce světem umění. Arthouse Hejtmánek.cz

0: Krátce po 11. hodině nám na rádiu 1 do Zvej Stereo Lab hrajeme si ukázku z loňské desky Instant Holograms on Metal Films a skladbou Aerial Troubles, no a posílám ji na modelářský tábor v Lomech u Kumžaku. No a za malou chviličku už se podíváme za projektem Jenny Hwall nazvaným Lost Girls a budeme si hrát ukázku z desky Selwood's Letter, která vyšla před 3 lety a my si konkrétně zahrajeme skladbou With the Other Hand.
1: And step into the bar.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
0: Jedna reklama.

11 hodin a 22 minut nám na rádiu jedna doznívá portlandská dvojice Foamboy. My jsme si hráli ukázku z jejich desky My Sober Daydream, která vyšla v roce 2021 a konkrétně to byla skladba Peach Smoothie. No a teď už se nám rozeznívá Moko Chill, kterou asi budete znát ze spolupráce s Herbertem. A v loňském roce s ním vydala desku a tohleto je její solová práce, skladba Heavy.

0: Rádia 1.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
5: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
6: Reklama na Radio 1.

Krátce po půl dvanácté nám na Rádio 1 doznívá Synchro. Hrajeme si ukázku z desky Memories 2008 až 2011 a skladbu Look at Yourself. Právě Synchro je jedním z hlavních headlinerů festivalu a Shotgun s podtitulem letošním Goodbye Farewell and Amen Break, protože vlastně festival Shotgun se loučí se svojí dosavadní podobou a zaniká tak, jak jsme ho znali z Campu Christina. A proběhne od 11. do 13. září, klasicky v Hrádku nad Nisou. No a my se za malou chviličku podíváme za Accuratide, budeme si hrát skladbu Head First v remixu od Popa, tak jak vyšla letos v dubnu na labelu Modern Conveniences.

Ve 11:45 nám na rádiu jedna doznívá Carmichael, Jess Eddie, skladba Primrose in Bloom, no a my už se za malou chviličku podíváme za dvojicí In Mose, kterou tvoří Bailey Greer a Josh Croft. Budeme se hrát jejich letošní skladbu, která vyšla na začátku roku, má název Iris, no a my si můžeme také připomenout, že vlastně In Mose obsazení jednoho člena se tady představil nedávno, tuším, že v květnu na Reason Party.

11. hodinou nám na Rádiu 1 doznívá projekt Inmost. Hráli jsme si s kapelou Iris. No a za malou chviličku už se podíváme za německým hudebníkem, který se říká Parafurkova. Vydal vlastně letos v polovině května novou desku nazvanou Nakar. No a s tou také přijede do Prahy. Bude to 8. října. Koncert by měl proběhnout v Paláci Akropolis. No a my si právě teď hrajeme skladbu Jury. Zároveň je to také poslední skladba, kterou vám dneska nabídne Klára Vlková. Já se budu těšit na slyšenou. Doufám, že za 14 dní vy si užívejte krásně léto. No a odpoledne si můžete poslechnout rádio ještě také s Rem a teď o 12 a pak o 3 s Krištofem, dneska místo Josefa. Mějte se moc hezky. Ahoj.

0: Rádia 1.
1: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Reklama na Radio 1.

Elektroglitchové duo ze Spojených států, které se říká Ear, vydalo před několika týdny povedené album Rumspringa. To byla ukázka Threads, se kterou už se s vámi na vlnách Rádia 1 vítá Raúl Palury. Máme 11 minut po 12. hodině, úterý 7. července. Svátek slaví Bohuslava, takže všechno nejlepší. Před námi necelé 3 hodiny, převážně nové hudby. Například od umělce, který se říká Squib. Tohle je ukázka Three Butters, aktuálního alba Erink.

britský producent Matthew Herbert a hudebnice, zpěvačka a bubenice Momoko Jill. Tahle spolupráce už se v minulosti několikrát osvědčila. Tentokrát Momoko remixovala skladbu Baby Star. A jak nalezení na čerstvém remixovém EPčku Herberta. Tohle už je producent Tycho a vokalistka C. Lemon v novém singlu Another Wave.

0: jedno.
1: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tar Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
2: Chceš mít ten správny drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
3: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
5: Reklama na Radio 1.

jazzové trio Okonsky v čele s pianistou téhož jména a na hostovačce harfenistka Rachel Kitchlou ve skladbě Axis. Ještě předtím to byl písničkář, multiinstrumentalista a producent Samba Jean-Baptiste ve skladbě Wish Slanted. A tohle to je novinka z Velké sedmi, nasazená minulý týden, pro kterou jste mohli hlasovat. Bene z Modrých hor a Šicko ukořistili na featu slovutného MC Homeboye Sandmana ve skladbě Hey Siri.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Další týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s 33. ročníkem festivalu Beseda, který se koná 31. července až 1. srpna v Tasově u Veselí nad Moravou. Do Tasova dorazí hypnotičtí Hordes Lords z Baltimoru, londýnská reperka Lady Likes, makeshift art

0: kulturní tašce kromě dvou vstupenek na besedu najdete anatomický polštář od Connected. Zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Daniel Kellman Šálivá hra světla. Vydavatelství OneHotBook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Hilltop Pex Food Bag. Praktický obal na jídlo z nepromokavého materiálu s originálními vzory. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.
1: No a jednou z těch účinkujících na letošním ročníku festivalu Beseda u Big Beatu je také Načeva. Tady to je skladba Šamán z její poslední desky Jdem temným dnem.

0: Reklama Rádia 1.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Reklama na Radio 1.

akce Psychedelický kousek v podání kalifornské kapely LA Allays, nebo také Alah Allays, to taková hříčka s tím jejich názvem. Jak tedy napovídá právě ten název, tak konkrétně působí v Los Angeles. Tohle to je single z chystané šesté studiové desky Sirenas, která by měla vyjít v půlce nebo na konci srpna. Skladba měla název Part Conception. No a tady je jedno velké doporučení na album z minulého týdne, které vyšlo tak nějak z čista jasna, bez předešlého ohlášení. Nerosta Steel, což je pseudonym hudebníka Stevena Halla, mimo jiné také spolupracovníka Artura Russella. A ten právě vydal teď desku s názvem My Skyscraper, která lemuje 40 let jeho tvorby. Je to vlastně dvojalbum, dvouhodinové, žánrově hodně pestré záležitost. Někdy trošku až s takovým demo zvukem. Tady to je ukázka Lost in Music.

0: Kulturní servis.
1: Pět minut po 13. hodině nastal čas na kulturní servis, kde se podíváme na několik pozvánek na festivaly, také do galerií a řekneme si i něco k programu Rádia 1 pro dnešní den, tedy úterý 7. července 2026. Festivaly žonglobalizace, tam směřuje první pozvánka, jedná se o festival nového cirkusu, který je k vidění na různých místech v Plzni. Případně můžete vyrazit na Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. A nebo knihovna na vlnách, která probíhá v Avoid Floating Gallery. Galerie Artoto Galerie v Uhelném mlýně a výstava Timo bude. The Chemistry Gallery, Bet Orten, Tvoje krev, Moje růže, Pražský hrad, Jízdárna Pražského hradu, Fragmenty paměti, Svatovický poklad v zrcadle současného umění. Galerie Středočeského kraje, Meltzer Kinzel Hilmar, 1968 až 1978. Národní galerie Praha, Veletržní palác, František Kobliha, cyklus Máj. V DOXu běží výstava Hit by News. Galerie hlavního města Prahy, knihovna, expanze, přírůstky 2013 až 2025. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, výstava Osudy psané válkou, českoslovenští legionáři Roztok a Žalova. Rock Café, výstava kolektivu autorů nazvaná Wall of Hope. Kunsthalle Praha a pozvánka na Memory of Touch One. Sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, výstava Váza, symbol kultury a života. Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ země ze slunce. Meat Factory Galerie Kostka, Berzes Lerenz, Spectre in the Wedge. Nová budova Národního muzea a pozvánka na Czech Press Photo. Pragovka galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers, Won't Delay Spring. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Miroslav Machotka, nekonkrétní obrazy konkrétního světa. Artium Bořislavka a pozvánka na výstavu umělkyně Kateřiny Šťastné, Intervaly přítomnosti. Osmička Humpolec, Present Perfect, aneb Otisky času v současné keramice. Karpuchina galerie, Natálie Pejchová a výstava Stay in Touch. Veletržní palác, Tuskulum, ale i další místa v Praze a Pardubicích, tam je k vidění Bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Martin Janíček a výstava Zvukové projekty. Galerie C12, Michal Sinek, výstava After Image. Galerie Rudolfinum Datas, The Data and the Sovereign. Galerie Etc. Art, Jiří Staněk, Kůže času. V koleji 1 v Březnici probíhá výstava Jaromír 99. Věla Pelé, Antonín Střížek, Svět odvedle. A konečně Trafo galerie Dana Bartoníčková a Jakub Titikalo. Výstava Fragmenty dne, světla noci. Co se týká programu Rádia 1, ještě doplním, že v rámci mojí směny ve 14 hodin dojde na rozhovor, a to o aktuálním ročníku festivalu Grape, který probíhá jako každoročně na trenčínském letišti. Poté od 15 hodin mě tady vystřídá kolega Krištof Koenigsmark, který si prohodil směny s Josefem Sedoleněm. 18 hodin pořad Estereo, v 19 CD Nonstop, dnes s deskou Hvězdy Jakuba Koeniga. Ve 20 hodin v premiéře nové vydání československé parády Velká sedma. A ve 22 hodin pak pořad Radio One on Stage, tentokrát se záznamem koncertu Himalayan Dalai Lama z roku 2021. Tolik kulturní servis. No a já vám nabídnu ještě jednu ukázku z zmiňované desky My Skyscraper, Nearest Steel. alias Stevena Halla, skladba má název My Name is Night. Na Rádiu 1.

zpívající čelistka Kelsey Lou aktuálně vydala novou desku. So Help Me God, kterou představí také naživo pražskému publiku v Meat Factory 18. listopadu. Tohle to byla ukázka Only the Lonely. Ve 13 hodin 29 minut na vlnách Rádia 1. No a teď už kalifornský producent opět z LA, Christopher Ward alias Tropics, s novým singlem Ache, na kterém hostují Sarah Youkut a Colin Simas.

0: Reklama Rádia 1.
1: Drahagate. Existuje snad vhodnější místo pro rozeznění nejnitrnější emoce a ryzí zranitelnosti. Pro hořkosladké meditace o lásce, ztrátě i nepoznaném já, než naše milovaná továrna. Velšská hudební vizionářka Kate Le Bon se po 10 letech vrací.

0: do Prahy se svou 7. sólovou deskou Michelangelo Dying. Support Korut. Kate Le Bon 17. srpna v Meat Factory. Více info na meatfactory.cz.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plod za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
4: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
5: Reklama na Radio 1.

13 hodin 35 minut, posloucháte Rádio 1, od mikrofonu vás zdraví Rau Opalury. Tohle už je novinka v podání producenta, který se říká Gigi. Půjdem z Austrálie, ovšem žijící v Texasu. Dán tempo záležitost In Lear z chystané stejnomené desky, která vyjde 17. července.

G-Gym nás čeká Martin Jenkins alias Pie Corner Audio, navrátilec s novou deskou, která má název More Songs About the Sun. Vyšla v půlce června a hostuje na ní také kytarista kapely Riot, respektive Oasis, aspoň v poslední době v rámci jejich reunionu. Andy Bell, tady třeba ve skladbě Euphoria.

0: Hitparáda Rádia 1. Představujeme si novinky v hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Nejprve manchestersko-berlínské duo Space Africa a skladba If This Is Hell. Simon Green neboli Bonobo ohlásil už svoje 8. album, které vyjde 11. září na Ninja Tune. Me and You, to je další novinka. Berlínský producent, multiinstrumentalista a violončelista Filip Johann Tim, ten je tady se skladbou Have You Ever featuring Coca. Zařazujeme si také květnový single manželského páru Keithe a Holly Kennifových, známých jako Mint Julep. Ten se jmenuje Next Life. A představujeme si také polského producenta Tomáše Spaderského, neboli Inner Inner Life, Crush, novinka poslední. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na Phoenix Festival Regenerace 2026, který se koná od 17. do 19. července v Hamerském domku ve Valeči.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

Finsko-australská skladatelka, hudebnice, hráčka na basu, vokalistka Helen Svoboda, skladba s názvem If z čerstvé desky Headwater, která vyšla teď koncem června. No a na sole bude, řekněme, klasičtěji znějící píseň od Queen of Jeans. Skladba s názvem Still Learning. Tak to je jenom pár dní stará záležitost. 13 hodin 49 minut, posloucháte Rádio 1.

Queen of Jeans, trojice z Philadelphia s novým singlem Still Learning ve 13 hodin 52 minut. Za malou chvilku už by nás měl také čekat rozhovor o letošním ročníku festivalu Grape.

0: Rádia 1.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tar Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
5: Vše, co potrebuje za cenu, ktorou chci, to se vyplatí. Od pondelí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v cene 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90 a velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
8: Reklama na Radio 1.

Rádio 1. Už si teď představujeme něco málo z line-upu letošního Grape Festivalu. Tohle to byl švédský rapper Younglin, jeden z vystupujících ve skladbě Forever Young. No a tohle je kapela The Wombats z Liverpoolu. Greek Tragedy, ovšem v zrychlené verzi.

Na avizovaného hosta stále čekáme. Každopádně tohleto byla Georgia Smith, britská soulová lomeno R&B zpěvačka, která je jednou z headlinerek letošního ročníku. Tohle byla skladba What's Done Is Done. A mezi vystupujícími na tom line-upu je také k nalezení třeba producentská dvojice Overmanů tady ve skladbě Lock Up.

0: Tolik Overmonou ve skladbě Lock Up. A za domácí, respektive slovenskou scénu na Grape Festivalu zahrají také Corben Dallas, tak si od nich dáme jejich poslední single.
1: Tak, za hodinku jsem v Plzni, to dám. To vydržím. To je chvilka. Chvilka ticha neuškodí. A pak si konečně budu moct naladit zase pořádný rádio.
2: Jano, neboj. Už jsou tu 20. léta a cestou do Plzně nás naladíš digitálně, třeba v síti DAB+.
3: Rádio 1.

Tak akademická čtvrthodinka už téměř uplynula a od hosta nemáme žádné zprávy. Tak jsme si ten nadcházející ročník trenčínského festivalu Grape představili alespoň takto prostřednictvím několika z vystupujících umělců, mimo jiné právě třeba s kapelou Corben Dallas. Jinak ještě dodám, že Grape festival proběhne na trenčínském letišti 14. a 15. srpna. Tohle to už je ale novinka Josh Da Costy. Trošku inspirovaná japonskou hudební scénou 80. let, skladba 96-year-old girl. Z chystaného alba, které vyjde zhruba za 3 týdny s názvem New Wave Graveyard.

z vysílání Rádia 1 asi už poměrně dobře známá zpěvačka Ella Minus ve spolupráci s producentem Nickem Leonem v nové skladbě, která má název Espiral, ještě předtím Sophia Stell a chce zasněná skladba Molly in the Club. No a teď už DJ Vibe and Fragoso, klubovější track na vlnách Rádia 1, 3 minuty před 2:30. Z berlínské značky Limousine Dream, tenhle ten release, jenom pár dní starý, má název The Train, EPčko o 4 trecích, no a tady to je ta titulní věc, titulní skladba.

0: Rádio 1 On Stage. Záznamy koncertů na Rádio 1 v pravidelném čase. Každé druhé úterý od 22 hodin.
1: V úterý 7. července uslyšíte záznam vystoupení skupiny Himalayan Dalai Lama, které proběhlo roku 2021 na festivalu United Islands.

0: Rádio 1 on stage s Himalayan Dalai Lama. Úterý 7. července od 22 hodin.
1: Rádio 1 CZ.

Skvělý italský skladatel, který se na hudební scéně pohybuje už čtvrtou dekádu. V tichosti vydal, myslím, že před 2 týdny, nové album Gigi Mazen, řeči o Gigi Mazenovi, nové album Movement, ze kterého teď na Rádiu 1 zazněla ukázka UMI. Ještě předtím to byla starší záležitost v podání britského dua Two Lone Swordsmen, které tvořili Andrew Weatherall a Keith Tenniswood. V roce 98 vyšla na labelu Warp Records deska Stay Down. Tam jsme si pouštili ukázku Hope We Never Surface. No a na úplný závěr do 15. hodiny ještě stihneme 2, možná 3 skladby. Když už teda byla řeč o labelu Warp Records, asi jedním z předních projektů tohohle slavného elektronického labelu jsou Autechre, kteří se vrací po několika letech do Prahy, a to, co by součást line-upu letošního ročníku festivalu Lunchmeet 27. září ve Veletržním paláci. No a já jsem tady sáhnul po jejich hodně starému, fousatému kusu Rotter z desky Tri Repete z roku 95. Potom ještě Lalipuna v remixu od Bomb the Bass, no a novinka od Trickyho I'm Yours se zpěvákem Mitchem Sandersem z chystaného alba, které vyjde už příští pátek, Different When It's Silent. Tímto už se s vámi loučí Raúl Palory. Budu se na vás těšit zase za týden. Naslyšenou.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plod za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: CNN Prima News se ohlíží za šestým rokem své existence a přináší vám unikátní kolekci zlomových událostí. Éra velké změny začala. Co to znamená pro Česko a na jakou budoucnost se máme připravit? Nad tím se ve speciálním vydání magazínu zamyslí prezident Petr Pavel, ministryně financí Alena Schillerová nebo influencerka Anna Marie Veselá. Exkluzivní magazín CNN Prima News je právě v prodeji za 129 korun.
10: Reklama na Radio 1.

0: Hasta la vista, baby.
1: Máte rádi americké filmy? S Rádiem 1 můžete mít doma Ameriku 24 hodin denně.
2: Vylaďte si frekvenci 91,9 FM a vaše babeta se rázem promění v Harley Davidson.
1: Rádio 1, váš společník na cestě do říše fantazie.

0: there are even computers that play electronic games.
1: Jenom pěkné dobré odpoledne, drazí a nejmilejší 7 minut po 3. hodině 7.7. Krásný čas vysílat dnes za Josefa. Mě jmenuji Kešto Knicksmack, přeji vám pěkné odpoledne. Josef to byl včera zase místo mě. Budeme spolu následující 3 hodiny, ve kterých si budeme pouštět spoustu muziky, kterou Radio Dna nabízí. Je tady jako vždy spousta novinek, spousta krásných starých věcí, ke kterým je hezké se vrátit. A také hezká planeta, o kterou stojí za to se starat. Jenom musíme počkat, až všichni ty pánové s velkým egem a velkýma penězma na to přijdou taky. A ty jsou bohužel vždycky ty poslední. Tak snad příjemný poslech s touto rozhlasovou staní.

tak právě dozněla kapela Hextatic z jejich desky Masterview, tak jak vyšla na labelu Ninja Tune, myslím jako kolem roku 2005. A vy jste slyšeli jejich skladbu Extra Life. Ještě předtím samozřejmě moderáta. Prohnilek na království Bad Kingdom. A tohle už je novozelandský producent Grouch in Dub. Spolu s ním zpěvačka Dub Princess.

0: Rádia 1.
1: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Vietku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plod za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside, zvládnete to.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Reklama na Radio 1.

Tak label Soul Selectas a jeho vlastník Sábu spolu s kolumbijskou zpěvačkou Nidhi Gungurou. Jejich skladba se jmenovala Timbiki Hasta DC. No a za malou chvíli

Dior by nejslavnější hit Little Fluffy Clouds, který čím dál více nechápu, že jsem teda mohl vidět naživo. V Jojím Příkopě to už se asi hned tak nepodaří. No a také se přihlásil 3. července s novinkou pan, kterého jsme tady na radu nahráli, zvlášť v 90. docela často. Pan se jmenuje Tovatej, kdysi to byla 1/3 New Yorkských D-Light. Původně z Japonska. Nová skladba se jmenuje The Source.

Rozuměl německý producent Fejka a jeho skladba Mára, která právě vyšla na čerstvém remixovém CDčku v remixu od Sofie Curtis z Peru. Ale teď už máme na Islandu za Janusem Rasmussenem.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučry na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
7: Reklama na Radio 1.

0: Tolik. Zase výborná katarzia. Vařit, prát, šít a rodit. Máme za půl minutky 4 hodiny odpoledne, což znamená, že je na vás nachystané tady o necelých 8 minut odvážných bublinek z Karlovarského festivalu. Karlovarského festivalu. A posloucháte třeba sebe.
1: Ja, schmeckt gut. Radio 1.
2: Arthouse Hejtmánek uvádí
3: odvážné karlovarské bublinky.
4: Máme tady úterý a je tady další díl karlovarských bublinek a mám tady svého oblíbeného a obvyklého hosta bublinek a to je bývalý palec Honza Škoda, který letos ve Varech má novou pozici, novou kariéru, protože už tady není jenom jako recenzent, ale je tady jako člen České televize. Čau Honzo.
5: Ahoj Veta.
4: Už nejsi můj spolubydlící, ty jsi v termálu, ty jsi povýšil, veď?
5: Je to tak, no, ale ještě jsem neubytovaný, tak jsem zvědavej, co mě tam potká. Těším se na bazén, těším se na wellness víc než na filmy možná.
4: Ale někdo mi tady říkal, že termál má špatný snídaně.
5: Já jsem slyšel, že oni mají nemoc dobrý snídaně těsně předtím, než začne festival. Ale v momentě, kdy jako odbije pátek zahájení, tak se jako, nevím, jestli se změní směny, nebo prostě jdou takzvaně do plnejch a zlepší se.
4: Že v termálu je plno významných hostů, tak chtějí mít dobrou reputaci na snídaní. My jsme jenom tady v termálu a zrovna skončil film nečekaně, takže možná budou malinko zvukové efekty, ale to patří, ne, k festivalu?
5: To patří k festivalu, to jsou ruchy, které ty musíš ocenit, ne?
4: No a co ty tady budeš dělat během festivalu?
5: Hele, já musím plnit vysílání. Ale doufám, že vidím taky nějaký filmy, no já už jsem něco viděl teda předem, protože my vždycky dostaneme nějaký věci v takzvaných screenerech, aby jsme se mohli připravit na to, o čem tady budeme vysílat. Takže já už mám pár filmů za sebou. Ty jsi viděla jeden včera, ty jsi viděla Pramen, ne?
4: Já jsem viděla Pramen, těšila jsem se na to a musím říct, že jsem byla jako trošku zklamaná a zajímavý je, že jsem nebyla jako jediná, že opravdu nějak ta hromadná emoce, to zklamání, jako po tom filmu byla taková, že byl strašně vlažný potlesk, což
5: ne. Tleskla si ve stoje?
4: Je ti hrozně blbý se nepostavit, když jsi v 10. řadě před delegací a sedět tam, mi přišlo hloupý.
5: Já si pamatuju na video jedné mojí kamarádky, když tady premirovala Domácí péče s Alenou Mihulovou a Bolkem Polívko a bylo standing ovation a ona jediná v řadě nestála a dělala takový jako eye roll. Jako statement, přesně takový jako eye roll do kamery, jakože vůbec nechápe, proč to lidi vstávají.
4: Nebylo to pro mě, to nebylo na standing ovation, ale stoupla jsem se takzvaně s davem, ale bylo mi blbý vůči té delegaci, protože i ten standing ovation jako byl velmi chladný. A jak si tě líbil Pramen? Stoupnul bys jsi?
5: Já bych si nestoupnul, mi to přišlo slabý, mi to přišlo takový jako strnulý, zároveň hezky formálně zkonstruovaný, ale nic jsem z toho necítil. Je to taková za mě rozpohybovaná teze. Je to vlastně film, který je tak ten podtitul, který má Je chtěla naše pravidla a to je vlastně to jediný, co z toho nějak jako dostanete, ten jediný konflikt, ten jako souboj majority s minoritou romskou.
4: Ale jako zajímavý téma ohledně sterilizací, který se moc nespracovává, nebo jsem ho nikdy neviděla,
5: no,
4: jasně, mohlo
5: no, to
4: být zajímavější.
5: To je takový to téma prostě.
4: Ale je to dobrý, já vím, nerad to si vyráš
5: téma, no,
4: ale
5: otevřený téma z časopisu, no, z novin, dobře, no.
4: Ale dneska na snídaní jsem potkala finského žurnalistu, který řík, že jsem to velmi líbilo a že to je jeden z nejlepších filmů, co tady viděl.
5: Tady hrozně dělá ta atmosféra, no. Tady prostě, když se tady promítne třeba objektivně nemoc povedený film, ale má standing ovation, tak najednou jako máš to i ty lepší pocit.
4: Myslíš často Vlny?
5: Myslím třeba Vlny, ano.
4: Vlny, které strhly tady asi k 10-minutovému standing ovation a vřískání, ale právě, že to včera na tom Pramenu nebylo, že tě to ani nestrhlo, že ten film tak jako udyndal.
5: Asi lidi prostě už měli po tom prvním festivalovém víkendu, kdy těch událostí bylo milion, už byly takový asi jako unavený možná, nemyslíš?
4: Nebo to není tak dobrý film? Uvidíme, jaké budou recenze, zatím jsem nic nečetla.
5: Já taky ne.
4: A já dneska jsem měla vidět 3 filmy, ale bohužel jsem ztratila 3 lístky. Takže
5: jako vždy, jako každý rok.
4: Po druhý loni jsem ztratila a letos, takže se budu.
5: Mě se líbí, jak se tady fakt nic nemění.
4: Iveta ztrácí lístky. Tady bych chtěla apelovat na, pokud nás poslouchá vedení festivalu, prosím vás, už nedělejte ty papírové lístky, já to mám v aplikaci, mám to na QR kódu, to stačí.
5: To jo, ale prostě máš tady fyzický kinosály, máš tady fyzický fronty, máš tady fyzický lístky, prostě to všechno do sebe zapadá nějak.
4: Ale já si dneska bych chtěla na dokument o Báře Basikový, protože to je přesně ten film, na který já bych nešla do kina, nepustila bych to na červeném tlačítku, ale říkala jsem si, tady bude dobrá atmosféra.
5: Myslíš, že zaspívá na konci nebo na začátku?
4: A
5: kolik jich mužů tam bude? Já mám pocit, že celá protokolární řada bude zaplněná z bývalých vztahů, ale uvidíme. No.
4: Uvidíme, ty na to nejdeš předpokládám.
5: Já na to nejdu.
4: A je nějaký film, na který si chceš zajít?
5: Asi zajdu na Fjord, protože to vyhrálo Cannes, zajímá proč. A musím říct, že jeden film jsem viděl ze screeneru, ale mám pocit, že to byla velká škoda. Jmenuje se to Na pořád a to vyhrálo v Cannes Uncertain Regard. A opravdu mě to překvapilo. To bylo po velmi dlouhé době filmu, který jsem si tak jako říkal, že konečně koukám na něco jako novýho, že ten film je ještě věc, která mě může překvapit. Že se divím, že to vlastně nebylo v hlavní soutěži. No. Je to takový film smutný o ztrátě, skvěle natočený. A nejde na ruku. Nejde na ruku, má to finále, který člověka buď odbourá, nebo ho vůbec nepochopí, anebo zároveň.
4: A ještě zítra se potkáme na Trainspottingu.
5: Snad, no, podle práce. To určitě bude jako jedna z těch událostí festivalu. Oni těch jako návrhů tady mají letos nějak jako mám pocit docela dost, no, asi i vzhledem k těm hostům.
4: A má to docela funguje. Hmm. Já jsem byla už na absolventovi Mean Street a teď se dám Trainspotting a je to strašně zajímavý, včera jsem byla na Mean Street a za mnou seděl Harvey Keitel, celý ten film.
5: Otáčela se?
4: Ano, otáčela. Ke mně to bylo pak jako, měla jsem pocit, že jsem na 3D.
5: A byla až do konce?
4: Byla až do konce a pak se stoupnul a tleskal a bylo to strašně dojemný. Můj člověk je 88 let a...
5: Hele, oni ty dědové nějak zůstávají. Prostě zůstal Dustina absolventa, zůstal Harvina Mean Street a když se zvíme Dakotu, ta řekla tři věty a prchla. Ta na svůj film Materialist nezůstala.
4: Tak starý,
5: asi to není film jejího srdce.
4: Rádi se asi podívají znovu.
5: Jo?
4: Tak uvidíme, jestli... A Aňa Gejslová taky zůstala na pramen. A nemusela.
5: No ještě by ne.
4: Tak jo, tak díky tady za hostování a pokud chcete Honzu vidět, tak se zapínejte od teďka Události v kultuře, protože Honza bude tam ten hlavní muž, co vám bude říkat o Karlových Varech. Máš vyžilené košile?
5: Ty tak hezky přeháníš, ale nechám tě v tom.
4: Máš vyžilené košile?
5: Mám vyžilené košile, jsem ready.
4: Budu přeřeky?
5: Přeřeky, hele, kouzlo střihu snad zapůsobí tak, že ani přeřeky nebudou. Uvidíme.
4: Tak snad za tebou nebude stát paní Peterková a neskazí ti vstup.
5: Nebo ty.
4: Nebo já. Tak jo, tak to je všechno z dnešních Karlovarských bublinek.
5: Ahoj.
3: Odvážné karlovarské bublinky.
6: Aneb zpravodajství z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Od 3. do 9. července, každý den v 11 a v 16 hodin na Rádiu 1.
2: Partnerem bublinek je Arthouse Hejtmánek, váš průvodce světem umění. Arthouse Hejtmánek.cz

Stále posloucháte Radio 1. Za malou chvilku Škutný servis, do té doby pro všechny, kteří někam pospíchají. A pokud tomu blbě rozumí, tak také můžou mít vyrážku.

CD Nonstop. Domácí zpěvák a hudebník Jakub Koenig se prosadil už v minulé dekádě v projektech jako Kitchen nebo Zvíře jménem Podzim. Jeho solově debutové album Hvězdy z roku 2023 ze značky Animal Music zazní v souvislosti s jeho vystoupením na festival Beseda v Tasově. A to dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: CD Nonstop.
1: Kulturní servis.
2: Máme tady úterý 7.7. a je tady druhé čtení druhé poloviny kulturního servisu Radia 1. Je úterý. Svátek dnes slaví všechny bohuslavy. A z koncertu a tančíren zveme vás do Rock Café. Od 7 hodin vystoupí tam Atomic Boarded, Crusadist a Aparat. Psáno T, takže to nebude ten aparat, kterého spíš čekáte. V Meat Factory od 8 hodin vystoupí Josefina Dusk a Spiral Sadness. Jazz Doku od 9 hodin Ondřej Štveráček Kvartet a v Cargo Gallery od 8 hodin je Karaoke Party na náplavce. Z filmu máme tu kino Přítomnost od 8:30 film Pozvání. V letním kině na Pragovce od 9:45 film Slyšíš mě. Edison Film Hub vás zve od 6:30 na film Pozvání a od 8:45 Vejdi do prázdna. V kině Pilotů od 9:00 Milost a 20 minut na to v druhém sále film Drama. V Bio Oku od 8:30 Ďáblův advokát, v kině Lucerna od 8:00 Den odhalení, v kině Aero od 8:30 Romeo a Julie, v kině Dlabačov od 6:30 Budoucnost utváří minulost, Kauza Hilsner a od 8:30 v kině Dlabačov Přežijí jen milenci. A také existuje ještě letní kino Dlabačov. Tam dnes od 9:45 uvidíte leningradští kovbojové dobývají Ameriku. A v rubrice ostatní tu máme Avoid Floating Gallery na náplavce u železničního mostu. Od 7 hodin je tam akce Psaní jako ultimátní záležitost. Vydržíte ho i v poslechu Radio 1, až do 6 tady s váma dnes bude místo Josefa Krištof. V 6 hodin přijde, předpokládám, Martin Mikuláš odvysílat pořad Istero. V 7 hodin CD non-stop, jak říkal Josef před chvílí, Jakub Koenig a jeho hvězdy. V 8 už se na vás chystají novinky do velké 7 a pak samozřejmě také celý žebříček naší československé hitparády. A od 10 hodin bude pořad Rádio 1 on stage. Bude to záznam koncertu brněnských Himalajan Dalai Lama z roku 2021.

A tohle je Josefína Das, která dnes vystupuje v Meat Factory spolu se Spiral Sadness. Její skladba Smoop spolu s Cringe Prince.

0: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
2: Prosecco přesně v italském stylu.
3: To je Mionetto.
2: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem.
3: Mionetto.
2: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
3: Mionetto.
2: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
3: Mionetto. Víc než jen prosecco.
4: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Reklama na Radio 1.
8: Teď trošku změníme téma náladu. Budeme tančit s Tactmem. The Dance of the Birds je úvodní skladba společné desky dvou velkých zpěvaček. Deska se jmenuje Sun and Moon. Jedna zpěvačka pochází z Austrálie, jmenuje se Liza Gerard, a ta druhá z Bulharska, jmenuje se Gergana Dimitrova. Lizu Gerard, možná znáte z Dead Can Dance? Tak příjemný poslech.

Pán, který letos na jaře v rámci festivalu Spektakuláre vystoupil v Palác Akropolis, říká si Akusmi. A jeho nové minialbum uzavírá tahle skladba Dawning Dusk, na kterém účinkuje Dudu Kuoty.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Další týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s 33. ročníkem festivalu Beseda, který se koná 31. července až 1. srpna v Tasově u Veselí nad Moravou. Do Tasova dorazí hypnotičtí Hordes Lords z Baltimoru, londýnská reperka Lady Likes, makeshift art bar z Belfastu, newyorkští pankáči Balaklava i Liturgy z Brooklynu v uhrančivém black metalovém setu. Zásadní přehled ale festival dává také o aktuální české a slovenské nezávislé scéně. Mezi 50 položkami programu najdete Načevu, Duklu, Anu Vaverkovou, Fulcruma, Mňaulau, Siu, Něco Něco nebo Taigé. Chybět nebudou ani debaty, podcasty, Art Café, Iniciativa pod svícnem, soutěž písničkářů nebo Úplně nahé divadlo. 31. července a 1. srpna výlet za detoxem a kulturou z jiného světa na moravský venkov. 50 položek programu a jedna dědina v rozšířeném vědomí. Beseda u BigBeatu.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na besedu najdete anatomický polštář od Connected. Zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Daniel Kelman Šálivá hra světla. Vydavatelství OneHotBook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Hilltop Pex Food Bag. Praktický obal na jídlo z nepromokavého materiálu s originálními vzory. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Radio1.cz.
2: No a ani nezmínil, že jedním z vystupujících nám na besedě bude také Athena Chlebová. Tak v rámci pozvánek a kulturního léta zde její v oblu.

Šumot Tokia, tak se jmenuje další nová deska DJ Crashe, který tvoří právě z Tokia. Vy jste právě slyšeli skladbu I Woke Up Feeling Fuzz, na které účinkovala MC Yella. A ještě trošku tady zadusáme a zabasujem. Tohle je novinka dvojice producentů Skrillex a Randomer. Spolu s nimi MC Drika a Blavan.

0: podobném rytmu, i když tohle skladba už to celé uklidnila. Temple Step Project z Austrálie spolu s ním producenti Blowdis and Matt Huhani. Jejich skladba Deep Blue vyšla teď na sklonku června. A my jsme za minutku 42 zpět.
1: Reklama Rádia 1.
2: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Vice DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
3: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Reklama na Radio 1.

byla vzpomínka na Nenech Cherry. Ve Švédsku usídlenou zpěvačku a její album Men, které otvírá tahle skladba o ženách Women. Máme 4 minuty po 5. hodině, vy rádu jedna poslouchat. My tady nevědět, co volné jest. Však muzika vás pustit. I don't know what free is. A norská Jenny Wall.

Opakování v rytmu Hidden in the Rhythm, to je nový single kapely Omskwerk, ale to slaví 30 let existence. Label vyšel na Blue Poly 5, teda label, single. Omskwerkom to kromě něho můžete vidět tento víkend na festivalu v Boskovicích. A nebo také na festivalu Popmese. A na konci leta 28. na zámku Poděbrady. 28. A jeden z legendárních českých producentů, známý jako Rido, se spojil se zpěvačkou Mana Dark a udělali spolu EPčko. Ta je EP. Vy si z něj poslechnete skladbu.

0: Rádia 1.
1: To víš, 18. Člověk by čekal, že už bude mít rozum a prdlajs. On si už zas do Prahy pozval ty divadelníky pouliční a performéry z celé Evropy, taky tu největší českou loutku, rodinej den bude dělat a grand finále s galašou mu budou moderovat bratři v triku.
2: Jo, kámo, 18. ročník festivalu pouličního divadla za dveřmi. 14. až 19. července na výstavišti Praha před průmyslovým palácem a v centru na Mariánském náměstí. Vstup volnej. Program na zadezmi.cz
1: a mediálním partnerem je Rádio 1, ne?
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
7: Reklama na Radio 1.
8: Ah.

o tento čerstvý remix skladby Desaparecido, zmizelý, o tom Manu Chao se postaral kolumbijsko-venezuelský producent Caribombo. Jak tak koukám, že ve městě Maracaibo, které bylo úplně na hraně všech těch venezuelských otřesů. Tak snad mu stojí studio. Tahle skladba zase nás odvede z Venezuely potažmo Španělska s Manučem až do Sýrie. Ne, tak se jmenuje. Jejím motorem je producent, který se říká Anders.

0: Rádio 1. To žeru.
1: A máte rádi Meluzínu? Asi se nedá tak dobře kousat jako mrkev v předchozím žinglu. Ale tohle je Omnionyho třetí deska. Skladba věnovaná právě Meluzíně.

0: Paul Milnerovi další poměrně častá věc. Americký producent Savvy. Spolu s ním má spolupráce s producentem Infinity. A něco o muzách. Muse. A tady už je něco zase českého. Tohle je nová deska ex-DJ Gonzálesy, který si teď říká Bone Constructor. A dneska se jmenuje Změny, vyšla zase na labelu Ty nikdy. A vy z ní pošlechnete skladbu Naděje featuring Samuraj.
1: Znamená to aspoň chvíli přestat myslet, nechovat se jak mistr, anebo nabíhat na lidi jak sisel. Možná, že budu lidi dál posílat.

doby. Zahradu, co si nikdy nevemu do hrobu. Tímhle trackem ruším dohodu, vystupuju z průvodu. Přestávám žít podle obrazu návodu. Uvidím, kolikrát sám sebe ještě podvedu. Když se nebudu chtít ponořit pod vodu, ani se poddat pod vodu. Jsem genius, znám tisíc důvodů, proč si narušit pohodu. Možná, že to je taky důvod, proč jsem ještě nepoznal svobodu.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatníka. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
0: Jedna reklama.

Zpěvačka Nicolet na druhé desce Massive Attack Protection a třetí skladba, která se jmenovala Three. Taková hezká vzpomínka. Píseň o tom, jak to všechno člověk zapomene, když se narodí. A potom vplyne tady do toho lidského byrokratického bludiště, ve kterém nemáme moc čas na sebe. Většina přeci jenom furt ještě otročí. X tisíc let jsme tady otročili. A ještě to neumíme nedělat. Tohle je Flex a soundtrack k nové hře Phonopolis. A skladba Bureaucratic Maze.

Producent Joris Born takhle vytáhl na světlo a předělal 25 let starou skladbu Diablo od producenta, kterého znáte jako Funk Devoid. A myslím, že i v této modernizované verzi to je hezká skladba. Na Diablu jsem si vždycky rád vzpomínal. Také dobrá skladba na vytancování vlastních demonů. A zanechání je třeba na tramvajové zastávce. Teda ale nedávejte nikomu dalšímu. No a za 3:06 ještě tu sice není nikdo z Istyria, ale počítám, že každou chvilku dorazí. Od mikrofonu Rad 1 se učí Krištof Knixmark. Za 14 dní je necelých už zase v pondělí a už tu bude zase Josef Uterý. Celý tracklist pod mým jménem na webu Rad 1 teď už je skoro ke čtení. Já vám přeju nadále hezké prázdniny, hezkou existenci, hezké objevování tohoto multivesmíru. A nebojte, jsme jenom lidi. A lidi nemůžou všechno. Ale můžeme tančit a mít se rádi. Tohle je aparát a jeho fraktály. Tak, jak se vám hezky fraktáluje vaše existence.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Moky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučry na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set tří pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
5: CNN Prima News se ohlíží za šestým rokem své existence a přináší vám unikátní kolekci zlomových událostí. Éra velké změny začala. Co to znamená pro Česko a na jakou budoucnost se máme připravit? Nad tím se ve speciálním vydání magazínu zamyslí prezident Petr Pavel, ministryně financí Alena Schillerová nebo influencerka Anna Marie Veselá. Exkluzivní magazín CNN Prima News je právě v prodeji za 129 korun.
6: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
7: Reklama na Radio 1.

0: Tak nakonec asi neuslyšíte vrta testeru. Tak já jsem úplně zapomněl, že Martin Mikuláš vlastně odjel kamsi k moři a měl jste utrafínu. Nevím, jestli věděl, že tu není. To je jedno prostě. Ještě vám tady připravím na hodinku hudbu. Nevím, jestli tady budu celou tu dobu. Tohle byl Tyson The Edge featuring No Such Thing and So Be Say. A ještě předtím novinka od Johna Kennedyho One Heart, obojí na sklonku června. A nyní si poslechnete, co vás čeká v 10 večer.
1: Rádio 1 On Stage. Záznamy koncertů na Rádio 1 v pravidelném čase. Každé druhé úterý od 22 hodin.
2: V úterý 7. července uslyšíte záznam vystoupení skupiny Himalayan Dalai Lama, které proběhlo roku 2021 na festivalu United Islands. Rádio 1 On Stage s Himalayan Dalai Lama. Úterý 7. července od 22 hodin.
1: Rádio 1.cz.
3: A myriad number of ultraviolet pixels populate the pigments of my melanin.
4: The sun is out and my skin is black. Black skin. Sensitive to touch skin. Skin that speaks

Duňska pak nové desce producenta a zpěváka Krysika Lazarus Man. Deska se stejně jako skladba jmenovali Skin. Teď poměrně tak tež čerstvá a veselá, aspoň ta za mě veselá novinka od projektu Egoton. Zwischen den Wellen, neboli Mezi vlnami. To vše na Radu 1 ve 14.7.

0: Rádia 1.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
3: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
2: Blue!
4: Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
5: Drahá Kate, existuje snad vhodnější místo pro rozeznění nejnitrnější emoce a ryzí zranitelnosti. Pro hořkosladké meditace o lásce, ztrátě i nepoznaném já, než naše milovaná továrna. Velšská hudební vizionářka Kate Le Bon se po 10 letech vrací do Prahy se svou 7. sólovou deskou Michelangelo Dying. Support Korut. Kate Le Bon 17. srpna v Meet Factory. Více info na meetfactory.cz.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Prosecco přesně v italském stylu?
8: To je Mionetto.
7: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
8: Mionetto.
7: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
8: Mionetto.
7: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
8: Mionetto. Víc než jen prosecco.
9: Reklama na Radio 1.

Igor Darena, dorábí tenhle ten projekt remixu Portishead, který se jmenuje Portishead. Vy jste se šli s kanbou Numb v Head Not Mixu. Posloucháte Radio 1? Já tady ve skutečnosti nejsem. Jenom tady. Ještě chvilku pustím písničky. Tohle je producent Hub War. A skladba věnovaná severnímu Mali. Norton Mali.

Asi 8 let starý kousek od Bacha Frekvencia a Hluboké frekvence, jejich Crisis featuring La Dame Blanche a také Paloma Prdel. A následuje Toman.

0: Hitparáda Rádia 1. Představujeme si novinky v hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Nejprve manchestersko-berlínské duo Space Africa a skladba If This Is Hell. Simon Green neboli Bonobo ohlásil už svoje 8. album, které vyjde 11. září na Ninja Tune. Me and You, to je další novinka. Berlínský producent, multiinstrumentalista a violončelista Filip Johann Tim, ten je tady se skladbou Have You Ever featuring Coca. Zařazujeme si také květnový single manželského páru Keithe a Holly Kennifových, známých jako Mint Julep. Ten se jmenuje Next Life. A představujeme si také polského producenta Tomáše Spaderského, neboli Inner Life, Crush, novinka poslední. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na Phoenix Festival Regenerace 2026, který se koná od 17. do 19. července v Hamerském domku ve Valeči.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Reklama Rádia 1.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
7: Reklama na Radio 1.

CD non-stop. Máme tu úterý 19. hodinu a s tím je tady také pravidelný čas pro pořad CD non-stop. No a jak zvykem, také už v úterý československé album Nespadl výběr na hudebníka z Čech, konkrétně Jakuba Koeniga a jeho desku Hvězdy, která vyšla v roce 2023 na značce Animal Music. My si ji připadáme hlavně teďka v souvislosti s jeho nadcházejícím vystoupením na festivalu Beseda v Tasově, se kterým ostatně máme také tento týden kulturní léto. Jakub Koenig, ročník 78, rodák z České Lípy, hudebně se prosadil už od polovičky 90. let, co by frontman kapely Obří Broskev, ve které potkali svou ženu Olgu, a také vydal s ní 3 alba, které jste také už se non-stopu ostatně slyšeli. Od roku 2011 také pak působil na solové dráze, a to pod svým alter egem Kitchen, tedy maskovaného zpívajícího kuchaře, kterého jste také už se non-stopu slyšeli, a s tímto projektem Kitchen vydal celkově 4 alba, ale vy jste mohli také od roku 2016 registrovat zajímavém seskupení Zvíře jménem Podzim, tohleto mnoho členů kapelu, se kterou pak v roce 2017 vydal i výborné eponymní album a přišla pak i druhá deska. Každopádně po té desce Kitchen z roku 2021 albu Pulse se rozhodl začít vydávat také pod svým vlastním jménem. No a právě jeho první desku

statečnost ani nestojí za předvádění. Tolik se těší do práce na jednání, kde budou draví a soutěživí, kde budou rozhodní a nesmouvaví jako ostatní chlapy. Vy jako lítý saní sekaj složenku za složenku.

sami vždycky jsou nejistí. Vždycky jsou nejistí. Když se ušpiníš na sliní prst a pak tě očistí. Vždycky jsou nejistí. Vždycky jsou nejistí.

Co si zaslou.

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Další týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s 33. ročníkem festivalu Beseda, který se koná 31. července až 1. srpna v Tasově u Veselí nad Moravou. Do Tasova dorazí hypnotičtí Hordes Lords z Baltimoru, londýnská reperka Lady Likes, makeshift art bar z Belfastu, newyorkští pankáči Balaklava i Liturgy z Brooklynu v uhrančivém black metalovém setu. Zásadní přehled ale festival dává také o aktuální české a slovenské nezávislé scéně. Mezi 50 položkami programu najdete Načevu, Duklu, Anu Vaverkovou, Fulcruma, Mňaulau, Siu, Něco Něco nebo Taigé. Chybět nebudou ani debaty, podcasty, Art Café, Iniciativa pod svícnem, soutěž písničkářů nebo Úplně nahé divadlo. 31. července a 1. srpna výlet za detoxem a kulturou z jiného světa na moravský venkov. 50 položek programu a jedna dědina v rozšířeném vědomí. Beseda u BigBeatu.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na besedu najdete anatomický polštář od Connected. Zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Daniel Kelman Šálivá hra světla. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Hilltop Pex Food Bag. Praktický obal na jídlo z nepromokavého materiálu s originálními vzory. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Celé léto soutěžíme každý všední den. Radio1.cz.

Ano, máme tady úterý po 20. hodině, případně pokud posloucháte v repríze sobotních 9 dopoledne, posloucháme Velkou sedmu s datem 7.7.2026 a od mikrofonu vás zdraví tentokrát Zdeněk Nojzár. Máme před sebou tradičně téměř 2 hodinky s aktuální československou hudbou. Máme na začátku nejdřív 5, věřím, zajímavých novinek. Následuje 15 skladeb žebříčku, tak jak jste ho pomohli sestavit svými hlasy. Budu losovat 3 z vás, kteří získají CDčko Astronauti od Jakuba Koeniga. A věřím, že si společně tenhle večer užijeme.

Začneme dvojicí novinkou, první dvojicí Media Service, kteří přichází do Velké sedmi se svým novým EPčkem Knickers, ze kterého si zahrajeme skladbu, která se jmenuje Tornádo. Za tímhle projektem stojí Mikuláš Már a Eva Němcová, kteří jsou napojeni na kolektiv PBCC. Pod lavičkou Media Service funguje toto duo více než přes rok a půl, patří k výrazným novým jménům domácí alternativní elektroniky. Jejich muzika bývá popisovaná jako elektronika, která zní trochu jako rozbitý displej u mobilu. Sami se pohybují někde mezi dream popem, nostalgií po nulté dekádě a tím všemu se dá říkat iPhone Music. Takový městský, trochu rozmazaný, digitálně citlivý soundtrack. Media Service už předskakovali třeba Kuwait nebo Marku Williamu Lewisovi nebo taky Dukle a vydali debut loni, který se jmenoval My Key is the Last Sorb, kde hostoval taky Lukáš Vidra alias Florbal z Dukly. Media Service a jejich track Tornádo, novinka první dnešní Velké sedmi.

Dozněla Media Services Tornado a teď už je net novinka druhá, ke které řeknu víc na konci, Velocetrol a jejich nový single FC z nové desky Freedom Colony.

Dozněli nám Velocetrol a jejich single FC, což je skladba z nového alba Freedom Colony, což je třetí řadová deska kapely, první dlouhohrající nahrávka po čtyřleté pauze od EPčka Alkaline Days. A Velocetrol tam propojí asi to nejlepší ze svých předchozích nahrávek, psychedelické kořeny, experimentální přístup, ale taky syrový, temnější zvuk. Je tam dobrá práce s atmosférou, s produkcí, živelné kytary, intenzivní beaty, vrstvení vokálů a nástrojů, ale taky promyšlená práce s napětím. Mix udělal Dominik Gajarský a pro Freedom Colony celou desku je typičtější taková uvolněnější forma, nečekané nástupy nástrojů a zvuk, řekněme, nočního města. Jak píše Alžběta Sadílková v recenzi ve Full Moonu, tak hlavními rysy desky jsou pohyblivost, atmosféra, slova o věcech, které se nám nelíbí, a minulost, která nám šlape na paty. To byla novinka druhá. Teď se přesuneme na Slovensko s novinkou třetí ke kapele Elections in the Death Town, která přichází s novým trackem Dlhý rok, a je to taková u nás ve Velké sedmě už celkem často pouštěná indie popová kapela, která tentokrát opět vsadila na nostalgii. Je k tomu taky

0: Tak to byly Elections in the Deaf Town. Skladba Dlhý rok, kapela z Považské Bystrice a teď už čtvrtá novinka, track od Honzy Hanáka, skladba Etherea od projektu Sonority, který ve své tvorbě propojuje neoklasickou hudbu s elektronickým minimalismem a je známý tím, že spojuje zasněné melodie, šumové textury, syrovou energii a elektroniku. Vydal debut na britském labelu Distinctive a hrál všude možně. Nicméně tady máme tedy jeho nový track Etherea, kde hostovala Avali, Tamara Schmidt, která na sebe taky několikrát upozornila ve Velké sedmě svou vlastní tvorbou. Zajímavý její příběh téhle nahrávky. Honza Hanák říká, že skladbu dokončoval několik let a vokál Avali vznikl úplně spontánně. Skladbu slyšela poprvé, postavila se k mikrofonu a naspívala ji na jediný pokus. Hudebně Etherea stojí na rozšířeném zvuku klavíru, analogových synťákách a jemném rytmu v 6/8 taktu a ten hlas Tamary Schmidt alias Avali tam funguje spíš jako další hudební nástroj. Sonority Etherea, novinka čtvrtá.
1: Hitparáda česká, ta je ale hezká.

Dozněla novinka čtvrtá sonority zostující Avaly, skladba Etherea. A teď už závěrečná pátá novinka od Terezy Hrabíny, kterou jsme si tady už hráli z písničku Královna Impéria z její nadcházející nové desky Ceremonie, která by měla vyjít na podzim. A teď tady máme skladbu Jiný jméno na zvonku, skladbu, která propojuje intimní elektroniku s apokalyptickou atmosférou a motivem vzdoru, pod kterým se skrývá naděje, ale taky smíření. Motiv Jiného jména symbolizuje něco jako přechodový stav, kdy staré přestává platit a nové ještě nemá jasný tvar, zároveň ale návratem blíž k vlastní podstatě, chcete-li dítěti a pravdivější verzi sebe sama. Je to teda další kapitola připravované desky, která vznikla spojením slov dcera a ceremonie, na kterou se moc těším. Tereza Hrabíny, Jiný jméno na zvonku, pátá novinka.

0: Posloucháte Velkou sedmu Rádia 1.
1: Rozděla nám závěrečná pátá novinka od Terezy Hrabíny, skladba Jiný jméno na zvonku. A my už jsme se přesunuli do žebříčku na místo 15., kde máme novinku, která postoupila z minulého týdne. Beneho a Šicka se skladbou Hey Siri s hostujícím Homeboyem Sandmanem z projektu V nečase. Potkává se tady slovenský rapper Bene a multimediální výtvarník Jan Šicko a jejich společný projekt není jenom album, ale taková audiovizuální koláž rapu, obrazu, pixelů, beatů a taky odkazů na filozofa médií Viléma Flussera. Oba spojuje fascinace osmibitovými počítači, taky nostalgie po začátcích digitálního světa, ale taky otázka, jak se dnes prolínají obraz, jazyk a zvuk. Ten rapper Homeboy Sandman, který ve svém textu připomíná, že žádná umělá inteligence nenahradí skutečnou lidskou zkušenost ani kreativitu, je už jenom taková třešinka na dortu. Bene a Šicko, Hey Siri, 15. místo.
2: Homeboyom. What's up? Yeah, all that synthetic, all that computerized. Yeah. You know it serve a purpose, but you better not run wild with that. Yeah. There ain't nothing like the real thing to make you feel things.

0: English through the computer, you know, I have a lot to get.
1: Ben Šicko a taky hostující americký rapper Homeboy Sandman ve skladbě Hey Siri na 15. místě. A na místě 14. máme další novinku, která postoupila z minulého týdne, projekt Matěje Čecha Mat 213 a písničku Siluety zostující Tokyo Drift má novou desku, Mat 213 desku Retroskepse, což je deska, která mapuje jeho poslední rok a půl života, zachycuje období bilancování, intenzivní práce, ale taky postupného vyčerpání a osobního směřování. Není to nějaký nostalgický pohled jenom, ale taky zkušenost nebo pokus pojmenovat moment, kdy člověk přestává řešit dospívání a začíná si naplno uvědomovat vlastní dospělost. Je to taková jeho deska o čase. Mat 213 a píseň Siluety, 14. místo.

Tolik Mat 213 zostující Tokyo Drift ve skladbě Siluety z jeho nového alba, které se jmenuje Retroskepce. Jinak na desce hostují třeba taky Rohony, Gufrau, Fiddlersky nebo Marie April, celá řádka hostů. No a novinky nám zabodovaly, protože na místě 13. je další z novinek, které postoupily z minulého týdne. Je to skladba Chybíš od Sáry Vosobové. Je to single o ztrátě, jak se vrátit k těm, kteří tady už nejsou. Je to taková modlitba za ty, kteří odešli dřív, než měli, a pro ty, kteří tady ještě chvíli zůstanou. Píseň pro všechny, kterým někdo schází a hledají způsob, jak se k němu, k ní, k ním vracet a vracet. Sára Vosobová, Chybíš, 13. místo.

0: Hit paráda česká je dost pěkná.
1: 13. místo Sára Vosobová a písnička Chybíš. A teď už pro změnu další novinka, která se nám vyšplhala o příčku výš na pozici 12. To jsou The Stylists a jejich nový letní hit, který se jmenuje Out All Night, kapela ve složení Mojmír Papalescu, Tonia Graves, Petr Venkrbec a Miky Papež se vrátili rok po předchozí desce Electric Animals a touhle skladbou zároveň ohlašují práci na novém albu. Tato písnička Out All Night je podle kapely odlehčený taneční popový single o radosti ze života, o tom, že je konečně léto, dá se být venku celou noc a někdy prostě pomůže vylézt z vlastních starostí ven a zatancovat si. Tonia Graves říká, že text na Mickeyho hudbu naskočil úplně přirozeně a jednoduše, když se trápíš, zkus vyjít ven, třeba jen tančit, třeba to pomůže. Myslím, že to je docela dobré doporučení. The Stylists, Out All Night, 12. místo.

Tak to byly The Stylists a jejich track Out All Night na 12. pozici. A teď si dáme písničku, takovou hymnu dospívání v kulisách rozpáleného letního města, oslavu přátelství, vyjádření, hudební vyjádření touhy po životě, ale taky záznam pomíjivosti okamžiků, které se zdály, že budou trvat věčně. Písnička 19 od projektu Pokoj 25 na 11. příčce.

0: Konečně vypadáš jako člověk.
1: Ty myslíš, že kluci budou v hadrech jako já, jo?
0: Nebuď trouba, ty musíš víc než všichni ostatní. Máte přece slavnost, ne?

Tolik pokoj 25 a píseň 19 na pozici 11. A už dlouhých 7 týdnů tady máme skladbu Spánok od Laury Jaškové alias Mňaulau, její kapely, se kterou vydala desku Kvety. Objev roku 2025 v Radiohead Awards zaslouženě. Mňaulau a její Spánok, 10. místo.

Mňaulou a skladba Spánok na 10. místě a teď konečně další, už pátá novinka, která se nám dostala do žebříčku, protože dnes postoupily opravdu všechny a tato stojí nejvýš na 9. pozici. Esa z lesa a písnička Vykoupení po 2 letech přicházejí s novým singlem po desce Dokud vím, co mám, která vyšla u Indiescope v roce 2024. Je to taková energická, emočně silná věc, pochopitelně stále v jejich ranku syrová a pro kapelu Esa z lesa s charakteristickým zvukem. Taková ambivalentní zpověď o sebezapření, úhlech pohledu a o tom, že někdy je lepší nechat věci za sebou a jít dál. Esa z lesa, Vykoupení, 9. místo.

0: Jo, já vám líp, tak to jsem moc rád.
1: Rádio 1.
2: Tak to bylo vykoupení v podání kapely Esa z lesa na pozici 9. A teď tady máme druhý týden ve Velké sedmě píseň od kapely, která se vrací s novou deskou po dlouhých 8 letech. Kapela Ty syčáci kolem básníka, performera, hudebníka Petra Váši. Deska se jmenuje Dlouhá, široká a bystrozraká, vyjde 1. října a první singl se jmenuje V zimě příroda spí. Vznikl k tomu moc pěkný klip v říční sauně Třpit v brněnském Jundrově a celá deska zní, myslím, velmi povedeně. Z toho, co jsem měl možnost slyšet, zajímavostí je, že mezi jednotlivými skladbami jsou takové vypravičské vstupy herečky divadla na zábradlí Kateřiny Císařové. Celá deska sleduje příběh Michaely Novotné, která se po rozchodu s nemožným partnerem vydává na cestu hledání osobní i tvůrčí identity. Takže kreativní záležitost, jak u tisíčáků, u těch syčáků jsme zvyklí. Už je 9. řadová deska, Dlouhá, široká, bystrozraká a my si z ní tady hrajeme první singl na 8. místě. V zimě příroda spí.

Dozněli ty syčáci. Skladba V zimě příroda spí z nadcházejícího alba Dlouhá, široká a bystrozraká, které vyjde 1. října. Jinak na desce hostuje mimo jiné taky v 5 skladbách Marta Kovářová ze skupiny Buduár Staré dámy, a to je oslý můstek na místo 7, protože právě tam se Buduár Staré dámy umístil se singlem To nemůžu být já, skladbou, která ohlašuje následující desku, už 7. řadovou v úplně pitomé době, která by měla být v září u labelu Indiscope, speciálně 25. září. Skladba v úplně pitomé době má taky moc pěkný klip. Každý ze 4 členů Buduáru si tam připravil 3 pracovní gesta ze svého civilního povolání a pěkně si tam zatančili s choreografkou či pod jejím vedením Aneškou Kvapilovou. A myslím, že se to opravdu hodně povedlo. A speciálně inspirací pro tuhle písničku To nemůžu být já je stav, kdy se máme možnost obvykle v určitém katarzním momentu zahlédnout jakoby zvenčí, z nadhledu. Vidíme přehledně svou porci denních pracovních povinností, které jsme se naučili zvládat v konkrétní posloupnosti a s jistou dávkou stereotypizace, a patří k tomu gesta, pohyby, která denně bezmyšlenkovitě v práci používáme, až se staneme sami pro sebe figurkou a prohlásíme, to nemůžu být já, protože se nepoznáváme. Buduár Staré dámy, To nemůžu být já, 7. místo.

Tolik buduár staré dámy, Marta Kovářová a spol. To nemůžu být já z nadcházející desky v úplně pitomé době, která vyjde 25. září u Indiescope. A teď už místo 6., kde máme hudbu ze soundtracku, či z hry Phonopolis, soundtrack k téhle hře od Floexe. A speciálně z něj si tady zahrajeme skladbu Frailway Electro. Už tento týden snad je třetím, co je v žebříčku, dokonce čtvrtým. Floex, Railway Electro, 6. příčka.

0: Cítíte ten klid?
1: Rádio 1.
2: Dozněl Floex a skladba Railwell Electro a pravidelný jingle, který já používám při této příležitosti, oznámil skladbu pamětnickou. Říkal jsem si, co si tak dneska dát a zrovna se ke mně dostala informace, že Frankie and the Deadbeats chystají na listopad novou desku, už třetí řadovou desku, tak jsem si říkal, že se ohlédneme za jejím debutem The Shining z roku 2021 a pustíme si v rámci pamětnické skladby jeden track právě z téhle desky. Našel jsem písničku Let It Rain, která je velmi povedená. Jinak Frankie and the Deadbeats jsou kapela, která má punkovou minulost, ale aktuálně propojuje takové country z prvky Americany, rock and rollu. Konec konců dostali se tady s tím svým pojetím hudby taky do checkingu u kolegů z Rádia Wave a dostali se až do finále, byť teda nakonec postoupila kapela Ida The Young. Co se týká Frankie and the Deadbeats, tak vydali tedy debut The Shining v roce 2021, navázali deskou The Possibility That Love Is Not Enough, kde měli taky banjo, trubku, klavír, hamontky, ženské vokály a věřím, že ta nová nahrávka bude ještě o kus dál, co se týká jejich živé prezentace, tak je už teď velmi dotažená. Kapela se od svých počátků hodně, hodně posunula, ale už tehdy před těmi 5 lety zněla skvěle. Dnešní pamětnická deska Frankie and the Deadbeats a Let It Rain.

let it rain. Let it rain. To byla dnešní skladba pamětnická od Frankie and the Deadbeats. A teď už se dostáváme v žebříčku výš, už 5 týdnů, tentokrát tedy na 5. místě máme píseň z desky, na které si kapela po 30 letech sáhla skoro na strop, jak říká Mardy, Vypsaná fixa a píseň Neurčité obavy z jejich aktuální desky Ideál, kterou pokřtí 20. srpna v pražských Holešovicích.

Tak to byla Vypsaná fixa a skladba Neurčité obavy na pozici páté. A teď z deváté příčky na krásné čtvrté místo vystoupila Pivoňka, taktéž naše nová kolegyně Lenka Zbořilová. Možná, že její účinkování na Radio 1 vyburcovala její fanoušky ještě více. Na každý pát písnička ve třetím patře moc pěkný song je tentokrát na čtvrtém místě. Jinak hraje i se svou kapelou, jejíž součástí je taktéž Denda Lichnovský na kytaru a na basu Michal Zlatkovský. Pivoňka ve třetím patře, čtvrté místo.

0: Dozněla písnička ve třetím patře od Pivoňky na pozici čtvrté. Teď tady mám pozvánku na nejbližší festivaly, které teď máme, a já doporučuji rozhodně tenhle víkend vyrazit do Boskovic 9. až 12.7. na festival pro židovskou čtvrť, kde bude Om Square, www.neurobeat, Nauzea Orchestra, Mucha, Past, ale taky třeba Dorota Novotová, Fish Basket a řada dalších. Případně, pokud máte teda štěstí a dostali jste se k lístkům, můžete vyrazit taktéž do Trenčína na Pohodu od 9. do 11. s Cure, Pikelí a kvantem dalších věcí. No a s malým výhledem na 31.7. a 1.8. vás samozřejmě zvu taky na festival Beseda do Moravského Tasova. Je to sice trošičku delší výlet, ale myslím, že se vám u nás bude líbit. Jsou tam z české scény Načevána, Veverková, Jakub Kenik, z té slovenské třeba Fulcrum, Mňaulau, Božské Soaré, přibližně 50 položek, k tomu američtí liturgy, Horse Lords, severoirský poetický chaos, Makeshift Arbar, nebo londýnská reperka Lady Likes, nebo newyorští pankáči Balaklava. Bude to zase velké. No a teď už zpátky do žebříčku. Třetí místo, Vemte to za mě, což je písnička z desky Fotr, páté desky dvojce Past. Tentokrát na třetí pozici.
1: Divadlo, show za kalby, pořád to samý. Foch, to je těžká práce, huba mě bolí. Alternativní jsme tím, že jsme furt zlitý. Rozpadnem se, budu v kanclu dělat za velký. Vemte to za mě, pátek, dělo do palice, to se vypne. Zase byl koncert, když buchy mi dali, vole, vodku do lednice. Za to nemůžu, vidím, vole, lahavta se přilepí k haxně. Je to jak magnet, jde to mimo mě.

ale nemůžu, pozvemte to za mě. Koupím si kravatu, hrdina 5 hodin nepije. Chci pevnou výplatu, od 8 do 6 everyday. Přeslo, co točí se, dokola baby jako Beyblade. Důchod a víkendy, faktury, bonusy moje.

práci! Chci normální práci! Chci normální práci! Chci normální práci!

Past na pozici třetí se svou skladbou Vemře to za mě. A teď už, kolik tady máme týdnu, celkem 6, pozvíme neprýděm Katarzia, tentokrát tedy druhá.

0: SIHM hudby.
1: Veď na to tak netláč.
0: Druhý deťom.
1: Vajb Karlovy Vary.
0: Podstarší počuli už stokrát.
2: Želám ti, nech sa darí.
0: Gelak? Predložené vlasy z ruských panín pod obočím buky. Perina kačičku, semenu z lososa, bublina, botox,

Katarzia, pozvi ma, neprýděm na druhém místě. A kdože nám to skončil první? Už 8 týdnů ve Velké srvně máme píseň Mám ráda. Aktuálně tria něco něco z jejich nové desky Majonéza, speciálně tohle vlastně je taková majonéza v 10-litrovém balení. První místo, něco něco, Mám.

0: Velká sedma. Posloucháte Českou hitparádu Rádia 1. Jupi!
1: Dozněla nám skladba Mám ráda na prvním místě od tria Něco, něco. Já ještě vylosuju tři z vás, kteří získají CDčko Astronauti od Jakuba Koeniga a těmi výherci jsou Vojtěch Plavec, Petra Soukupová a Tomáš Petržilka. Pro vás všechny, kteří budete hlasovat pro svých minimálně 5, maximálně 15 skladeb v žebříčku v tomto týdnu, tak tady budeme mít po dvou vstupenkách na 0. ročník festivalu Compact Disco, který se koná od 17. do 19. července u zámku Kostrčany, což je pro mě teda vlastně neznámá akce, ale bodejť by ne, když je to 0. ročník. Na každý pád budeme rádi, když zahlasujete, že bříšek bude viset opět kolem 10. na webu a bude to možné až do pondělní půlnoci. Než se pustíme do rekapitulace pro úplnost, ještě dodám, že po 7 týdnech žebříček opustila skladba Co nejdál od bratrů Orfů, Naked Water od Neversoul, taky propadla tentokrát pod čáru skladba Marie na staré sociální síti od Petra Linharta a nepostoupily ani písničky Serotonin od Dvě slunce a Pojízeří od Arana Satana. A teď už tedy rychlá rekapitulace. Tou novinkou první byla dvojice, za kterou stojí Mikuláš Már a Ema Němcová, dvojice Media Service, a my tady od nich máme z jejich nového IPčka Knickers skladbu Tornado.

Novinka druhá, ta jsou praští postpunkový Velocetrol a jejich písnička FC z nového alba Freedom Colony.

Novinka čtvrtá, tam je Honza Hanák a jeho projekt Sonority, tentokrát s hostující Avaly, respektive Tamarou Schmidt, skladba Etherea.

na záverečnou pátou novinku obstarala Tereza Hrabíny. Její nadcházející album Ceremonie a další single z něj Jiný jméno na zvonku.

No a šup do žebříčku, 15. místo Bene and Šicko. Hey Siri, zostujícím americkým rapperem, homeboyem, Sandmanem.

0: skladba Hey Siri.
1: Mám 42 a furt to nějak nedává smysl.
0: Místo 14. Mat 213 a taktéž hostující Tokyo Drift. Píseň Siluety na 14. pozici.

Místo 12 Destillists a skladba Out All Night. Mojmír Papalesku, Toňa Graves, Petr Venkrvec a Miki Papež ve formě.

Osmé místo, Ty si čáci, v zimě příroda spí, písnička, která otevírá jich devátou řadovou desku, která vyjde 1. října, dlouhá, široká a bystrozraká.

A Brně zůstáváme i na pozici 7. Marta Kovářová a pánové Tomáš Ergen, Marek Laudáda, Petr Fučík, Budoár staré dámy, To nemůžu být já, písnička, která ohlašuje jich 7. řadovou desku v úplně pitomé době, která vyjde 25. září.

Pětka, vypsaná fixa, neurčité obavy. Čtvrté místo, Pivonika, ve třetím patře. Se svítí jako první, spím tu už hodně nocí. Třetí pozici mají Past, Vemte to za mě, z jejich nové desky Fotr.

No a tím už Velká sedma s datem 7. července 2026 definitivně končí. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Neuzer. Doufám, že se uvidíme na některém z festivalu nebo někde jinde. Budu se těšit zase příště. Zůstaňte nám věrní a mějte rádi československou hudbu.

Velká sedma s Kocápkem, Noizarem či Šabíkem. Každé úterý od 8 večer živě a v sobotu od 9 ráno v repríze. Vaše československá hitparáda.

0: Hymba Šwix, to nám ten rozhlas ale dneska vyhrává.
1: Smolíčku, pachulíčku, mohli bychom si na chvilku přeladit na Rádio 1.
0: Ale to je ta příliš hlučná rozhlasová stanice.
1: Ale ne, a my si to pustíme potichu, Pipík Sedlo tam dneska vyhrává.
0: No tak ale na chvilku.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: CNN Prima News se ohlíží za šestým rokem své existence a přináší vám unikátní kolekci zlomových událostí. Éra velké změny začala. Co to znamená pro Česko a na jakou budoucnost se máme připravit? Nad tím se ve speciálním vydání magazínu zamyslí prezident Petr Pavel, ministryně financí Alena Schillerová nebo influencerka Anna Marie Veselá. Exkluzivní magazín CNN Prima News je právě v prodeji za 129 korun.
5: Reklama na Radio 1.
6: Radio 1 on stage.
7: Posloucháte záznam koncertu skupiny Himalayan Dalai Lama z roku 2021.

Halo, halo. Krásný vlahý podvečer. My vám moc děkujeme, že jste tady s náma dnes večer. My jsme Himalayan Dalai Lama. Budeme vám zpříjemňovat ještě následující zbytek této hodinky. Bavte se, užívejte si. My jsme šťastní, že jste tady s náma a že vám můžeme zahrát desku, která vlastně vznikla díky covidu, protože jsme se začali setkávat takhle doma, protože jsme měli depresi, že nemůžeme hrát. Takže vám tu pozitivní melancholii, kterou jsme tenkrát vytvořili, tady dneska předáme. Díky moc.

0: Rádio 1 On Stage.
1: Posloucháte záznam koncertu skupiny Himalayan Dalai Lama z roku 2021.

jedna za to, že tohle umožnili. A pokud byste chtěli, máme sebou i nový album Isolated Bones, který vlastně teď slyšíte, nebo nějaký jiný merch. Každopádně můžete za náma přijít po koncertě. Na bubny vám dneska hrál Martin Čech.

0: Děkujeme, přátelé, my ještě nekončíme. My jsme byli požádáni, abychom ještě přidali do svého setu. Tímto prosím ještě jednou potlesk pro našeho fantastického bubeníka Martina, kterého já viděla třeba osobně poprvé před týdnem, protože jsme si jenom tak jako hráli ping-pong jako na dálku, když jsme si posílali ty tracky na tu desku. Že co? Že jo? Taky si myslím. Byla jsem z toho podobně unešená na naší první zkoušce před týdnem. Každopádně rádi bychom vám zahráli ještě něco ze starší desky, protože ten název je hodně dlouhý, já si ho blbě pamatuju, tak ho radši nebudu říkat, ale má krásný oranžový vinyl a vlastně my jsme na něj navázali teď tím červeným, tím Isolated Bonds. Takže jenom abyste viděli, o co půjde, bude to píseň Francesca a ještě něco? Jo, Francesca a Sycamore Trees z předchozího alba. Takže ještě jednou moc děkujeme a choďte na koncerty, podporujte umělce a tak.
1: Rádio 1 on stage.
2: Posloucháte záznam koncertu skupiny Himalayan Dalai Lama z roku 2021.

0: Rádio 1 on stage.
1: Slyšeli jste záznam vystoupení skupiny Himalayan Dalai Lama, které proběhlo roku 2021 na festivalu United Islands.
2: Takže od prvního řádku.
3: Ne. Ne, tohle už se dvojka, fakticky jako nedá vydržet tohle. Tohle už opravdu ne. Ne, já už se tady na to prostě vykašlu. Já tady do něčeho snad kopnu!
4: Kdyby poslouchala Rádio 1, nemuselo se to stát.
2: Dodatkové číslo 38. Druhý tah. 9, 10, 11, 32, 34, 46. Dodatkové číslo zase 38.

0: konečně.
1: Čekaj, takhle, no, to je pro...
2: Ježiš, židle, dementní.
0: To jsou problém, ty židle.

0: Vladimíre! Vladimíre! Nemůžeš už konečně vypnout to rádio 1?
1: Cože?
0: Sakru,

Buckem Grillem, který dneska vystoupili v Sub-Zero. Věřím, že to muselo být naživo super. Posloucháte pořád Meaningless, Leaning Mess na Rádiu 1, u mikrofonu Václav Adam, tentokrát ze záznamu. Další věc bude novinka od PJ Harvey, její single po hodně dlouhé době jménem Voyager.

Nová deska Carly Dal Forno jménem Confession právě vyšla. A teď si dáme ještě hlubší ponor než minulý vysílání do tvorby Tarkina Maneka, kterýho můžete vidět za týden v Punktu s jeho projektem Static Cleaner Lost Reward. Tohle je pode mnou projekt Fingers, ve kterým Carly Dal Forno s Tarkinem Manekem a ještě samým

už Tarkan Manek solo, konkrétně ten jeho projekt Static Cleaner Lost Reward. Tohle bylo z desky z roku 2023 a teď si dáme ukázku ještě o 10 let starší.

Manekův alias Silzedrek a teď už si dáme duo s krásným názvem Bum Creek, kde on a Sam Carmel s

Jeden z mnoha aliasů Tarkina Manika je Martina Quake. Má toho opravdu hodně. Tohle byla skladba, kde hostovala Jonin z Hate Rock.

Pouštíme si ukázky z projektu Tarkena Maneka, který vystoupí 14.7. v Punktu. Teďka to bude projekt LSD.

Některé ty věci Tarkin Manek dokonce vydává i pod svým civilním jménem. Málo co mi přijde teďka, jak jsem opravdu prošel všechny možné ty nahrávky, je natolik psychedelický jako jeho tvorba, a to ne laciným způsobem.

Projekt Seraphim z desky London is Tired of Me, která letos vyšla. Za tímhle Tarkin Manek stojí možná částečně, je to čistá spekulace, ale podle všeho je to kolektiv více.

Tolik králičí nora, průřez fascinujícím světem Tarkina Maneka, australský šedý eminence, zajímavého hudebníka a producenta, který ho můžete vidět 14.7., to znamená za týden v Punktu v Praze. Já se budu těšit za 14 dní naslyšenou, snad už zase studia, ze studia naživo. Zatím čau.